0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Jdeme na to, máme tu další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Rádia Relax, má pořadové číslo 1567. Já si vždycky říkám, proč to říkám, ale mě samotného to uklidňuje, že jdeme furt dopředu. Jak se říká, no to je jedno, co se říká, to se dřív říkalo, teď už se to neříká. Ale co vám musím prozradit, 10 písniček v tom základním žebříčku je tady úplně stejně jako kdykoliv jindy, plus k tomu máme 4 novinky, kdyby náhodou, a teď teda koukám, že tenhle ten týden to bude docela dobrý, protože 4 písničky jsou tady 5. týden, to znamená, uděláme jim pápa a na jejich místo automaticky skočí 4 novinky. Takže dneska to nebude vůbec žádný boj, by se dalo říct. No, ale jenom abyste věděli, jak to máme srovnaný, tak začneme tím, že si zrekapitulujeme tu minulé vydání.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Love Rise Jeans a Demi Lovato, minulý týden 3. místo a vypadá to, že ji dneska uslyšíte naposledy. Další muzika, kterou dneska uslyšíte bohužel naposledy, je Robin Schulz, společně s ním zpěvačka Barbs a skladba, která se jmenuje Better Times, minule dvojka. No, nebudu nic říkat. Jednička, Calvin Harris a Jazzy. No a my jdeme dál, protože před námi je, přátelé, co si myslíte? Samozřejmě jdeme od 10. místa. Ale ještě předtím musíme připomenout 2 skladby, které se do toho dnešního žebříčku nedostaly. To znamená od minula Bear a Yesterday, Today, Tomorrow. A samozřejmě ještě jedna od Dainy a Raina. Přijde mi to skoro škoda, jsou to takový hodně sympatický melodie, ale co se dá dělat? Hlasy jste jim neposlali, takže do 10 se prostě a jednoduše nedostali. Za to se tam dostalo 10. a 9. místo, které si teďka budeme jako lehce odprezentovat, co si budeme povídat. Ten začátek je vždycky takový těžší a paradoxně, až jsem se skoro divil, na 10. místě je Eva Farná. Jako, myslím si, že po 3 koncertech a po minulém 8. místě si Evča zasloužila, aby se jako začala šplhat někam vejš, ale možná, že už jste se dostali k tomu, že je všude přefarnováno, jak já říkám s oblibou, protože odevřete internet Eva Farná, pustíte si rádio Eva Farná, podíváte se na sociální sítě Eva Farná, já chápu, zaslouží si to holka, 3x vyprodala staďák, co si budem povídat, není to úplně jednoduchý, navíc ta muzika je dobrá, dá se poslouchat a ona je showmanka a jak oni říkají, naprosto přirozená showmanka. Neříkej, co má se stát. Je 10. místo, kam spadla z minule z 8. místa. Je tady 2. týden, tak doufám, že to je poslední pát a teď už půjde Evča jenom a jenom nahoru. Minule novinka na 9. místě, Martin Garrix a společně s ním Ed Sheeran, Repeat It, a jestli se nepletu, tak by měli jít směrem nahoru, protože tyhle ty dva, ty mají zaděláno na hodně velký úspěch.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Proč jsem říkal, že tuhletu dvojku, tedy Imagine Garrix a Ed Sheeran, že je čeká podle mě docela velká budoucnost, aspoň v parádě. On je hodně podobný Calvinu Harrisovi. Taky je to DJ, taky je to producent. Calvin Harris, mimochodem, když už se o něm bavíme ještě zpětně, i minulá jednička z Relaxády dneska vystupuje na Beats for Love a hudební festival, který je v Ostravě. Je to headliner, takže to bude stát určitě za to. No a Martin Garrix má podobný naturel, co si budeme povídat. Mimochodem, první melodie skládal v programu, který se používal na školní projekty, to z ní měli asi ve škole velkou radost, ale je velkým fanouškem jeho muziky je i několik jezdců Formule 1, kteří ji používají při tréninku. To pro něj musí být velká inspirace. No a teď jdeme dál, protože před námi je vlastně novinka. Michael, což je Michael Foret, kdysi dávno jste ho mohli slyšet Superstar, tuším, že jo, Superstar, ono těch pěveckých soutěží už je strašně moc. Teď má projekt, který se jmenuje Michael a písničku, která se jmenuje Spolu. Tak uvidíme, jak si povede. Je to první novinka v dnešním vydání, takže držím pěsti a určitě hlasujte na www.radio-relax.cz, rozkliknete Relaxádu a tam už tam můžete sázet svoje hlasy. No a hned potom se podíváme na 8. místo, tam je zajímavá trojka, David Guetta, Alok a Stick Figure. Mimochodem Guetta asi není potřeba o něm nic říkat, jako možná jedna zajímavost. Některý svoje skladby dokončuje během brzkých ranních hodin, kdy podle něj je venku největší klid. No a jak to dopadá, to si poslechnete za chvilku.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: aktuálně 8. místo. David Guetta, Alok, což je brazilský DJ, věčná čtyřka na žebříčku světových DJů a stock figur Run Run River. Je tady druhý týden, já si myslím, že ty půjdou hodně, hodně nahoru. Ale my jedeme dál, protože před námi je další novinka. A to je projekt hudební ze Švédska, který se říká Jubel, je to duo. A jinak ve švédštině to prý znamená jako oslavovat, takže možná, že už slaví dopředu. Každopádně zpívají anglicky, ale většina jejich produkčního týmu pochází ze Švédska. Tak to je druhá novinka a hned potom se podíváme, jestli se nepletu, na 7. místo, kde je zase novinka z minula. Tam je zpěvačka Loreen a skladba Set Me Free. Mimochodem jako takovou zajímavost vám můžu říct, že před koncertama ona pravidelně medituje a několik minut, to je docela paradox na to, že to je zpěvačka, tráví úplně v tichu. Miluje pouštní krajinu a tvrdí, že právě tam nachází největší inspiraci. Nevím, jestli právě k téhleté skladbě Set Me Free, ale za chvíli si ji pustíme.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

0: Dovedu si docela živě představit, jak Lorin před vystoupením pár minut třeba medituje, a pak a přestože má ráda ticho, tam přijde na pódium a vypálí takovouhle pecku. Set Me Free, a mimochodem mrknu na to, minule novinka, dneska 7. místo čeká na vaše hlasy. www.radio-relax.cz, záleží jenom na vás, ale já bych je dal a vypadá to, že jako bude hodně rychle postupovat směrem nahoru. Teď už ale pojďme na 6 a na 5. Na 6 Alex Warren a Passenger. Alex Warren je takový zvláštní tím, že on si spoustu písní napsal doma, úplně bez profesionálního studia, jen tak jakože amatérsky. A i se svými fanoušky komunikuje velmi otevřeně a často jim pouští, jestli se jim to líbí nebo ne, to znamená ty nový písničky ještě před vydáním. No tak to je Alex Warren, uvidíme, jak se mu povede. Passenger minule 10., dneska 6., to znamená veleskok. A na 5. místě z 9. Hilary Duff, ta patří mezi vášnivé čtenářky a velmi často doporučuje knížky svým fanouškům. Nevím, jestli při koncertech, ale asi jo. A taky tvrdí, že si nejvíc odpočine při prachobyčejném domácím vaření. Jako bych to viděl. Hilary Duff v jedné ruce jedno dítě, no ona má děti samozřejmě, vaří polivku a u toho dělá muziku, to je úplně úžasný obrázek. No, jdeme dál.
1: Relaxáda.
2: Relax Radio.
1: 6. místo.

0: Hilary Duff, What Dreams Are Made Of Mine, mimochodem jeden z velkých skoků z minulého vydání, protože minule byla Hilary devátá, dneska je pátá, jestli to takhle půjde dál, je tady třetí týden, tak ona to do té první trojky dotáhne. Mimochodem, už se k té první trojce pomalu, ale jistě blížíme, protože před námi je, jestli se nepletu, třetí novinka a hned potom se podíváme podstupně vítězů, to znamená na čtvrté místo. Třetí novinka, tak pod to je podepsaný Felixian, což je jeden z mála DJů, který má klasické hudební vzdělání a myslím si, že to ovlivňuje jeho muziku do dneška. On tvrdí, že nejradši skládá na místech u moře. To já teda taky bych se skládal. On asi skládá muziku, já bych skládal sám sebe. A tvrdí, že zvuk vlnů jak si pomáhá hledat nové nápady. No tak každý mu pomáhá něco jiného. Jinak má rád soulovou a jazzovou hudbu, tak jako doufejme, že někdy udělá písničku v tomhle duchu, protože Siren, kterou udělal dohromady s chlápkem, který se jmenuje Omar Rodberg, tak to vyloženě jazzový není. No a pak už se podíváme dál, to znamená na čtvrté místo, Henry Moody a skladba Miss You, mrknu na to, to je jedna z prvních skladeb, nebo ne jedna, je to vlastně první skladba, kterou dneska slyšíte naposledy, takže ani nemá cenu se o ní nějak jako moc jako šířit dál, asi si ji spíš pustíme, jako možná taková zajímavost, že Henry Moody, když se ho jednou ptali v nějakém rozhovoru, tak přiznal, že některé texty napsal pozdě v noci během období nespavosti. Takže pokud máte problémy se spaním, můžete zkusit dělat muziku. Třeba se dostanete stejně jako Henry Moody na čtvrté místo, kde vlastně budete končit.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Aktuálně čtvrté místo Relaxády s pořadovým číslem 1567, to je Henry Moody a skladba Miss You. Dneska naposledy, je tady 5 týdnů, co si budeme povídat, dostala se nejvejš na čtvrtý místo, nedá se nic dělat, víš, už to prostě nepůjde, protože tam je, a za chvilku vám to prozradím, ještě předtím vám ale řeknu, jaká je čtvrtá novinka, tam je sympatiák Rail Dalton, skladba s názvem Go That High. Mimochodem, tenhle ten chlápek má takový, jako, jak to říct, takový chraplavější hlas, možná právě proto bude velmi oblíbený u žen, jak se říká, a hodně cestuje po Evropě a je pravidelným hostem rádiových hitparád. U nás teda ještě nebyl, ale kdo ví, jestli mu dáte hlas a dostane se do té desítky, tak třeba k nám přijede, já nevím. Na třetím místě, posuneme se trošku vejš, na třetím místě už nás čeká Robin Schulz společně s Barbs. Mimochodem na tohletoho chlápka, kterýho tady taky slyšíte dneska naposledy, bych vám možná prozradil, on tu muziku hodně baští, na cesty si dokonce vozí přenosný studio, aby mohl dokončovat skladby prakticky odkudkoliv. Tak teď si je dáme. Ray Dalton, čtvrtá novinka, a Robin Schulz, aktuálně třetí místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Robin Schulz, společně s ním zpěvačka Barbs a skladba, která, nechci se opakovat, ale je tady dneska prostě naposledy, Better Times, co si budeme povídat, třetí místo, když minule byli druhý, no tak jako je to furt na bedně, takže dobrý konec. Ale my jdeme na dvojku, tam pozor, je aktuálně Demi Lovato, taky už dneska končí, co se dá dělat. Mimochodem, tahle ta dáma umí kromě zpěvu hrát i na několik hudebních nástrojů a má hlasový rozsah přes 4 oktávy. To znamená, že je asi hodně dobrá. Jo? Samozřejmě ráda experimentuje s muzikou a hlavně dej to. To je to nejdůležitější. Takže nebudeme zdržovat. Jdeme na druhé místo. Dneska naposledy Love Rise Jeans a Demi Lovato na Relaxu.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tohle, přátelé, bylo druhé místo Relaxády s pořadovým číslem 1567. Demilová to Love Rise Jeans. Mimochodem, hlasovat můžete a doufám, že budete, abyste trošku jako udělali to nové pořadí na www.radio-relax.cz. A nové říkám proto, protože je takové nepsané pravidlo, že skladby jsou tady 5 týdnů a pak mizí, ať už se umístí kdekoliv. To znamená 5krát a dost. To máme takové jakože hitparádový pravidlo. No a já už jsem to teda říkal na začátku, tak dneska první 4 místa jsou tady všechny 5. kolem. To znamená, první 4 místa se uvolní a tím pádem logickou úvahou se dostaneme k tomu, že se na jejich místa, nebo ne na jejich místa, ale prostě do té základní desítky posunou 4 novinky. To se stává maximálně 1 za 10 let a stalo se to právě dnes, takže si myslím, že novinky se dostanou do toho hlavního pořadí naprosto bezpracně. Takže je uslyšíte určitě v pohodě úplně příště. Co nám zbývá? Tak samozřejmě zbývá nám za chvilinku první místo, možná tušíte, kdo tam bude, ale ještě předtím musíme rekapitulovat, protože to je to nejdůležitější, abyste věděli, z čeho vybírat a pro koho hlasovat na www.radio-relax.cz.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

první ze 4 novinek, který můžete dát svůj hlas, který můžete vlastně umístit na www.radio-relax.cz. Já už se opakuju, ale ono, jak se to říká, stokrát nic umořilo i vola? Ne, opakování matka moudrosti, to zní líp. Další novinka, Jubal Ocean House. Já mám tuhleto sympatickou švédskou dvojku fakt docela rád. Ocean House, doufám, že půjde, no doufám, ona vlastně půjde, co by nešla, do základního pořadí, do toho desetimístného. Otázkou ovšem je, na jaké místo, to už záleží na vás. Třetí novinka dnes, Felix Jan a Omar Rudberg a skladba s názvem Siren. No, já jsem chtěl říct, to je vlastně dneska, oni nemají vůbec žádný, jako, oni nemusí bojovat, oni se prostě do té desítky dostanou. Tak jak říkám, prostě závisí jenom, kam se vyhoupnou v tom prvním kole. A čtvrtá novinka, Ray Dalton.

0: No jediné jméno a to zní Eva Farná. Třikrát vyprodaný koncert, proč ne? Mimochodem jsem chtěl jako zmínit, že David Guetta taky teďka v Paříži vyprodal třikrát za sebou stadion, jako jo. Ale tak to je jedno, prostě 10. místo, Eva Farná, doufám, že půjde vejš. Martin Garrix a Ed Sheeran, skladba s názvem Repeat It, je na 9. místě. Kousek nad ní je trojka David Guetta, Alok a Stick Figure. Právě první jmenovaný má za sebou taky ten mega úspěch, kdy vyprodal třikrát stadion, myslím, že v Paříži dokonce, a na tom posledním koncertě pustil i nějakou slzičku pro své fanoušky, jenom muselo to být úžasný. No, takže spolu s ním Alok a my jedeme dál na 7. místo. Tam je zpěvačka, která už vlastně dvakrát vyhrála Eurovision Song, Loreen, a skladba, která se jmenuje Set Me Free, je tady první týden, tak uvidíme, kam až se dostane. Na 6. Alex Warren, posun z 10. To je taková ta skladba, já si představuji, že sedíte na lavice, houpete se zleva doprava, do toho tleskáme a zpíváme do toho Alex Warren. Passenger, druhý týden, uvidíme, minule 10. místo, dneska 6. Na 5. Hilary Duff. Tam je taky hodně velký fofr, minule 9., dneska 5. a je tu 3. týden, jestli to takhle bude pokračovat, tak příště už bude v té první trojce. Uvidíte, vzpomeneme si na to. Teď už jsme těsně pod stupni vítězů, nebo těsně ne, ale pod stupni máme na 5., na 4. místě Henry Moody, Miss You, mimochodem první skladba, která dneska vypadává, tak jenom si ji tak jako připomínáme. Na 3. taky deskola ven, Robin Schulz a Barbs a Better Times. Musím teda uznat, že Robin Schulz z Barbs mě vždycky dostal do takového toho frenetického pohybu zleva doprava, dopředu, dozadu, prostě taky si trošku jako u nich zatančím. Sice jenom sedě, ale stojí to za to. Na 2. Demi Lovato. Nevím, jestli je to slyšet ten z rádia, ale já, protože mám na sobě sluchátka, tak to vnímám trošičku intenzivnějíc, má tam nabušený ty beaty a ta muzika se mi fakt jako líbí. Love Rise Jeans, taky dneska naposled, takže příště maximálně z rádia Relax, anebo si ji pustím doma sám. Pomalu, ale jistě se dostáváme k tomu, kdo je na prvním místě. Vy asi tušíte, že dneska naposledy je tam Madonna, I Feel So Free. Mimochodem, když jsem tak jako pátral po minulosti Madony, abych na ní, nechci říct, že vyšťoural nějakou špínu, to ne, ale nějaký prostě informace, které ne všude jsou, tak jsem zjistil, že tahle ta dáma, kam až se dostala, teda pozor, jako jo, pracovala mimo jiné i jako šatnářka, i jako servírka, ale tam prý to moc nešlo, takže ji brzo vyrazili. Má vlastní produkční společnost, to ale až teďka, když už zpívá. A pozor, jako je velmi známá taky tím, že během světových turné dodržuje velmi náročný každodenní tréninkový režim. Ona je známá ještě úplně jinýma věcma, ale ty tady nebudeme rozebírat. Rovnou si pustíme první místo, to znamená Madonu I Feel So Free, a uděláme pápa, protože dneska je tady taky naposled.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Radio.
1: Relax Radio.
0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. července. Tento den roku 1951 se narodil člen formace Depeche Mode Andrew Fletcher. V roce 1959 spatřil světlo světa tento den český zpěvák Petr Kotwald. O 4 roky mladší je jeho americká kolegyně Joan Osborne. 8. červencový den přišel na svět také jihoafrický prezident Nelson Mandela. Naopak nejmladší z dnešní sestavy je lékař a někdejší moderátor Roman Schmutzler. Narodil se v roce 1969. Od tohoto dne roku 1796 používají Američané cestovní pasy. 8.7.1889 začal vycházet magazín Wall Street Journal. V roce 1900 se uskutečnil první noční zápas v baseballu. 57 let na to vznikla organizace CDC, která se zabývá zkoumáním zvlášť nebezpečných nemocí.
2: Relax. Relax Radio.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin, 1 minuta, dobré ráno.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Ráno máme lehce zatažené z místy s kapkami deště, ale přes den bude polejasno až jasno doznívající déšť. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Za chvilku je tady Safír od Kalina, Viktora Šína, ale taky Madonna. A já vám přeju šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: Chci si být jistý, je novinka na rádiu Relax, Slavik Fám a Polí Garant. Ale pojďme za novinkami na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Konkrétně do Prahy, kde se toho hned po ránu stalo několik. V ulici Zenklova havarovala motorka, počítejte s tohletou nehodou, a pozor, v ulici Legerova u stanice IP Pavlova havaroval autobus, nehoda autobusu, a neprůjezdné jsou oba dva jízdní pruhy. Vedle stanice metra IP Pavlova jsou neprůjezdné oba dva pruhy, takže nějaká objížďka a dopravní nehoda, která teď taky způsobuje dlouhou kolonu nákladního auta a autobusu, je na pražském okruhu v ulici Kbelská u letiště Praha Kbely směrem od Klíčova na Hloubětín.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Madonna na Rádio Relax, 6 hodin 16 minut, dnes je středa 8. července, takže už 5 dnů spatřilo světlo světa a 5 dnů existuje její nové album, které se jmenuje Confessions 2, taneční deska, nová, návrat k tanečnímu zvuku Madony. Takhle to vypadá v roce 2026. První deska Confessions on Dance Floor vyšla v roce 2005, tak to je vlastně pokračování. Confessions 2, nejnovější album Madony. No a teď nejnovější doprava.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Doprava z Chomutovska, Žatecka. Dejte pozor, na trase Kadaň, Tušimice, tady je dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut, na místo je přivolaná policie.
1: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ale tento týden už jsme téměř uprostřed alespoň toho pracovního cyklu, dneska středa 8. července. Neuvěřitelný, jak to letí. Takže už klidně přemýšlejte o tom, kam v pátek a v sobotu vyrazíte něco oslavit.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plnej skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8 pozor, pokud se blížíte směrem na Prahu ke 49. kilometru před sjezdem na Sulejovice Lovosice. Pro poruchu je tady odstavené auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 děleno 30, přesně teď.
1: Relax Radio.
0: A přesně o 6:30 vstoupilo do studia sluníčko. Nevím, jak je to u vás, ale dnes meteorologové předpovídají postupně slunečno, ale zase trochu větrno. Dnes bude polojasno až jasno, ráno na jihozápadě středních Čech oblačno, ojediněle doznívající déšť. Odpolední teplota 25 stupňů Celsia. A dokola se točí právě teď na relaxu Miraj.
1: Prázdniny s relaxem.

0: nemožné hned, zázraky na počkání, nebo nevím, jak je ta věta, jak je tohleto heslo. Každopádně tohleto byla Fragma, Miracle, zázrak. Zázraky úplně neumíme, ale umím pro vás pozvat na koncert skupiny Činasky. Činasky budou za dva dny 10. července v Letním kině ve Slaném a já mám na dnešní ráno připravenou soutěž, dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky ve Slaném. Můžete vyhrát v příští hodině.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Rychlá doprava, teď z Prahy, z městského okruhu směr D8, nájezd z Liberecké ulice na městský okruh a na D8 směrem na Teplice, to znamená, ne, příjezd od Teplic, tady je auto v protisměru, auto zřejmě od Letňan nějak špatně rajelo, ten člověk míří na Teplice, ale v protisměru, tak opatrně, pokud přijíždíte do Prahy.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Už jsme informovali, ale stále trvá vyšetřování dopravní nehody v Praze v ulici Kbelská, kousek od letiště Kbely. Z Klíčova na Hloubětín se srazilo nákladní auto s autobusem.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7.00 přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: No, už téměř 14 dnů máme zimu a dešť, zase se má oteplovat, ale takhle vypadá začátek letošních prázdnin. Dnes bude polejasno až jasno, ráno na jihozápadě středních Čech ještě oblačno, ojediněle doznívající dešť a maximální teploty 25 stupňů Celsia odpoledne. No a startujeme s relaxem, za chvilku soutěž o dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky a taky tady mám MIG 21, který tančí společně s námi.

co je víc než fotbal. Tohle je nová fotbalová hymna, která patří k letošnímu šampionátu. My sledujeme, co se děje na fotbalovém mistrovství světa. Přinášíme pravidelně informace od prvního dne až do toho posledního, až budeme znát, kdo je mistrem. Tady je mistr Andrea Bocelli, David Guetta a spousta dalších umělců, kteří vytvořili tuhletu novinku DNA More Than a Game. Víc než hra je tanec se skupinou MiG 21.

0: Janet Jackson na relaxu právě teď, 7 hodin 16 minut, startuje soutěž o dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky. Činasky budou ve Slaném v pátek 10. července za dva dny v letním kině Slaný. Před kapela bude náš nedávný host Ondra Ruml. V podcastu na webu radio.relax.cz si můžete připomenout povídání, které jsme měli tady ráno minulý týden. A Ondra Ruml, Činasky jsou 10. července ve Slaném, vy tam můžete být taky, dvě vstupenky jsou ve hře. A protože Činasky mají jednu písničku, která se jmenuje Vedoucí, tak mě by zajímalo, čím by vás, váš vedoucí nebo vaše vedoucí nejvíc potěšili. Co by měli udělat, aby vám udělali radost letos v létě? Co by ty vedoucí měli udělat? Napovězte, třeba to uslyší, třeba se něco změní. Čekám na vaše SMSky, jsem zvědav, co přiletí na číslo 606 736 736. Čím by vás rozveselil váš vedoucí?
1: Já jsem vedoucí, já jsem tým, meeting, briefing, brainstorming.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: 7 hodin 27 minut, 21 kanónů od skupiny Green Day právě teď na Rádio Relax. A vy možná k tomu snídáte, tak vám přeju dobrou chuť a ptáme se na Facebooku Rádia Relax, které jídlo během dne je pro vás to hlavní. Je to snídaně, oběd nebo večeře? Koukněte na Facebook Relax Radio.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: 7 hodin 30 minut přesně.
1: Relax Radio.
0: Koukám z okna, vypadá to na velký déšť, koukám na předpověď, po obědě by mělo být jasno. Takže máme jasno, že bude polejasno až jasno, ráno na jihozápadě středních Čech oblačno, ojediněle doznívající déšť a odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Doufám, že odpoledne, tak jak říkají meteorologové, bude to sluníčko a jasno. Atmo Music a Jakub Děkan doufají ve velkou lásku právě teď.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava z Prahy, pozor, dejte v ulici Radlická, kde se stala dopravní nehoda, kousek od metra Radlická, od stanice metra Radlická, havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel. Na místě už by měla být policie.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: Skupina Činasky má písničku Vedoucí a já se ptám, či by má vedoucí, nebo třeba i mistr, mistrině, mistrová, mistrová prostě, a nebo ta vedoucí, čím by vám udělali radost, co píšete a psát můžete až do 8 hodiny na číslo 606 736 736, soutěžíte o dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky, který bude v pátek 10. července v Letním kině ve Slaném společně s kapelou Ondry Rumla. Tak píšete od vedoucích, že byste chtěli delší dovolenou. Zvinařic píše Lucka, se by mě potěšila vedoucí tím, že kdybych se vrátila z dovolené, nemusela bych pak nic zpětně dodělávat. Vše by bylo hotové, zkrátka čistý stůl. Taky možnost, nebo mohl by nám vedoucí dát delší dovolenou. Je tady SMSka od Jirky, od Petry Skladná. Vedoucí by mě potěšil, kdyby mi prodloužil dovolenou, mimo jiné. Tak jste to vedoucí slyšeli. Pište, soutěžíte o dvě vstupenky, tím, že napíšete, čím by vám vedoucí udělali letos o prázdninách radost.
1: Slaný 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Složky integrovaného záchranného systému vyrazily k dopravní nehodě, která je u Malého Přítočna. Na konci Malého Přítočna u železničního přejezdu mezi D6 Karlovarkou, křižovatkou na Fialce a Malým Přítočnem se stala dopravní nehoda. Jsou v sobě dvě osobní auta a dodávka. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: 15. července. Kaufland.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda dvou osobních aut a dodávky je u Malého Přítočna. Na kraji Malého Přítočna směrem ke Karlovarce, kde 6C ke křižovatce, které se říká Fialka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
5: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8. července máme 8.00.
1: Ve středních Čechách nově zaplatí cestující cyklověže přes lítačku a argentinští fotbalisté smazali dvoubrankové manko a porazili Egypt. S Danem vám přejeme hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Cestující mohou nově zaplatit úschovu kola ve vybraných cyklověžích ve Středočeském kraji přímo v mobilní aplikaci PIT Lítačka. Pokud mají v aplikaci nahraný platný dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají nárok na úschovu kola na 24 hodin zdarma. Nové řešení má za cíl podpořit kombinaci cyklistiky a veřejné dopravy a zjednodušit každodenní dojíždění. Ve Slaném vznikne další přípravná třída. Starosta Martin Hrabánek nám k tomu řekl.
3: Nová přípravná třída bude na druhé základní škole. Dětem s odkladem povinné školní docházky pomůže lépe zvládnout přechod do první třídy a získat potřebné dovednosti. Uvolní se tím i místa v našich mateřských školách.
1: Pečovatelská služba ve Slaném zároveň pořídí nový elektromobil.
3: Pomůže s každodenní péčí o klienty. Zároveň sníží i provozní náklady a emise. S financováním z velké části pomohla dotace 500 000 korun.
1: Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000 korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Pozměňovací návrhy budou poslanci moci předkládat k novele, která mimo jiné mění státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou. Premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel v úterý večer byli na večeři lídrů na summitu NATO. Pavel svou účast oznámil ráno před odletem do Ankary. Vláda delegovala premiéra, kterého doprovodila manželka. Předseda vlády dříve prohlásil, že kabinet chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Hlavními body jednání summitu jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. V Ankaře je i prezident Spojených států Donald Trump.
2: Sport.
1: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Ibrahim a Ziku zařídili africkému týmu dvoubrankový náskok. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavelel k obratu. K němu svými brankami přispěli Cristiano Romero a v nastavení Enzo Fernandez.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Ranní teploty se pohybují kolem 16 stupňů. Během dne podle meteorologů naměříme až 25 stupňů Celsia. Oblačnosti bude postupně ubývat až na polojasno.
0: Na Facebooku máme dotaz, jaké jídlo je tvé nejhlavnější během dne? Snídaně, oběd nebo večeře?
1: Asi
0: čemu
1: snídaně.
0: Čemu dáváš největší důležitost?
1: Snídaní.
0: Nejsytější je snídaně?
1: No já se jako ty snídaně snažím dělat tak jako hezký, pestrý, takže jako já si udělám snídaní, tak potom mám náladu celý den. Když to udělám tak jako barevný, dám tam ovoce, tak ten den je takovej lepší.
0: A dneska to bylo dobrý?
1: Dneska to docela šlo.
0: Tak
1: co
0: super,
1: ty?
0: Super. Já držím dietu.
1: Ty.
0: Stabilně držím dietu. Tady je Michael Jackson.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.
5: Sofia, future history.

0: vedoucí udělal největší radost? To byl soutěžní dotaz. Pavel napsal, určitě by stálo za to, aby nám vedoucí přidal bonus na dovolenou a nejlépe po dovolené nás nechal v klidu odpočinout. Někdy je dovolená náročnější, než být v pracovním procesu. Lucka, vedoucí by mě potěšila tím, kdyby mi zakázala pracovat přes čas a posílala by mě domů ještě před koncem pracovní doby. A nebo Alžběta, ta napsala, mě by vedoucí o prázdninách udělal největší radost, kdyby si vzal 2 měsíce dovolenou a pořád neprudil. Za chvilku telefonujeme vítězi.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Písnička skupiny Backstreet Boys už je kompletní a já zdravím posluchače Jirku z Kladna. Jirko, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, hezký den vám.
0: Máš prázdniny?
1: Nemám, pracuju.
0: Máš rád činasky?
1: Jo, určitě.
0: Víš, kde je slaný?
1: Je slaný, určitě od Kladna.
0: Tak dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky, který budou za dva dny 10. července v letním kině ve Slaném. Bude tam i host Ondra Ruml. Mám tady pro tebe, protože jsi poslal SMSku. Písnička vedoucí nás doprovázela dneska ráno. Co ty bys si přál od vedoucího nebo vedoucí, nevím, jestli máte muže, ženu?
1: Máme muže, máme šéfa.
0: Chlapíka.
1: Mohu bych nám prodloužit dovolenou.
0: Kolik si dáváš dovolenou letos?
1: 14 dní.
0: Kolik by si zdal? Dva roky prázdnin?
1: Měsíc by stačil.
0: Měsíc. Ale placený, ale dvojnásob placený.
1: No, tak to bylo bomba.
0: To zařídit nemůžu, ale ty dvě stupenky na koncert skupiny Činasky ti posílám, takže přeju krásný den a měj se hezky.
1: Super, díky moc.
0: Naslyšenou.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Praze na Pražském okruhu u nájezdu od Barandova na křižovatce, kde je sjezd a nájezd na Barandov, ale je to ve směru k letišti. Tak u téhleté křižovatky dejte pozor, srážka dvou osobních aut.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Relax Radio
7: 92,3
6: Kladno,
7: 97,4
6: Rakovník,
7: 103,4
6: Kralupy nad Vltavou,
7: 97,5
6: Beroun,
7: 94,8

0: Fotbalový šampionát. 23. mistrovství světa ve fotbale se koná do 19. července. Titul světových šampionů obhajuje Argentina. Po 20 letech se turnaje účastnilo Česko, vypadlo ale už v základní skupině a teď jsou před námi čtvrtfinálové zápasy. Pojďme se podívat na právě dohrané osmifinálové duely. Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále v Atlantě Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Závěr utkání byl skutečně dramatický, a to nejenom na hrací ploše, ale i na egyptské střídačce, kde to lítalo ty karty. Tam se nad rozhodováním rozčiloval i hlavní egyptský kouč a za to obdržel žlutou kartu. V hlavní roli byl trenér Husam Husan a jeho kontroverzní signalizace. Do čtvrtfinále prošli obhájci zlata z Argentiny. Utkání Švýcarska Kolumbie bylo bez branek. Rozhodovali po bezbrankové hře až penalty, kde byli úspěšnější Švýcaři se skóre 4-3. No a takhle vypadají čtvrtfinálové duely. Francie nastoupí proti Maroku, Španělsko hraje s Belgií, Norsko proti Anglii a Argentina Švýcarsko.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Devátou hodinou ranní gratulaci. Gratulaci k 67. narozeninám zpěvákovi, který se narodil v Žatci, který byl taky naším hostem, narodil se 8. července 1959 a jmenuje se Petr Kotwald. Všechno nejlepší.
1: Relax. Ráno na relaxu.
2: Od 6 do 9.
1: Aktuální dopravní servis.
2: Informace o počasí.
1: Nejnovější zprávy z regionu.
2: Novinky ze světa showbiznisu.
1: A soutěže o skvělý ceny.
3: Vstávali jsme se zpěvákem Petrem Kotwaldem.
4: Hezké ráno všem.
3: Pochází ze Žatce.
4: Narodil jsem se v Žatci, no, a jsem na to pyšnej.
3: Dozvěděli jsme se krédo Petra Kotwalda.
4: Člověk chce být obdivovaný a chce být nejlepší na světě. Minimálně v určitým období, než pochopíte, že to tak není.
3: A ideální chlapské míry?
4: 90, 60, 90.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní informace z Kralup nad Vltavou. Dejte pozor, dopravní nehoda se stala v ulici Henixdorfská, to je nad Zákolanským potokem a je to nehoda dvou osobních aut. Na místo je přivolaná policie.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
5: Relax Radio.
6: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin, 1 minuta.
1: Ve Štefánikově ulici v Lounech začnou úpravy parkování a začalo dobrovolné vojenské cvičení středoškoláků. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Město Louny zahájí v polovině července stavební práce na úpravě parkování ve Štefánikově ulici. Cílem projektu je zlepšit podmínky parkování a možnosti pro obyvatele této lokality. Součástí úprav budou také 4 vyhrazená parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. V souvislosti s realizací stavby dojde k dočasnému omezení provozu i parkování v dotčeném úseku ulice. Po dokončení realizace bude tento úsek jednosměrný. Oblíbený výletní vlak Cyklohráček přinese několik novinek. Více řekne mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Oblíbený výletní vlak Cyklohráček připravil na letošní letní prázdniny celkem 14 mimořádných výletů, které se uskuteční každé úterý a čtvrtek od 7. července do 20. srpna. Rodiny s dětmi, cyklisté i další výletníci se mohou těšit na atraktivní cíle ve středočeském i jihočeském kraji, pestrý program na palubě i pohodlné cestování bez nutnosti pořizovat zvláštní jízdenku. Nově se cestující mohou vydat také do Kutné Hory, po 2 letech se do programu vrací Libochovice a chybět nebudou ani další oblíbené turistické cíle.
1: Bydlení ve špatných podmínkách, nejasnosti ohledně nájemní smlouvy nebo žádání o sociální podporu na kauci. V takových situacích lidem nově pomáhají takzvaná kontaktní místa pro bydlení. Od začátku roku, kdy služba začala fungovat, se na ně obrátilo přes 1500 lidí. Navíc řešili další 4000 anonymních podnětů. Kontaktní místa vznikla v lednu podle zákona o podpoře bydlení. Od 1. července začala platit i další opatření, jako například garance pro soukromé majitele bytů. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení středoškoláků. I druhý ročník provází velký zájem, přihlásilo se jich 1200, včetně řady dívek. Armáda po loňské zkušenosti otevřela dvojnásobek míst. Ani to ale mnohde nestačilo, třeba na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Kdo výcvikem projde a složí přísahu, má nárok na odměnu skoro 47 000 hrubého. V seznamu materiálu pro každého cvičence nebo cvičenku nechybí například karimatka, lopatka nebo maskovací barvy.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová se probojovala do 5. grandslamového semifinále v kariéře. U toho premiérového ve Wimbledonu se ale cítí nejlépe ze všech. Po vítězství nad 4násobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Naomi Osakaovou 7-6, 6-4 těšilo, že je zdravá a může naplno prodat svou hru. Na trávě se cítí nejlépe v životě, a to i přesto, že v rozhovoru s novináři řekla, že na ní má alergii.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Během dopoledne na jihozápadě kraje ještě oblačno a ojedinělé doznívající déšť. Postupně na většině území polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
5: Kdy si Kamčo na silnici jako řidička potkala srnku nebo jelena? Jelena
1: to už je dlouho, musím to zaťukat. Jelena jsem nepotkala, akorát srnky.
5: Já jsem potkala asi 30 jelenů najednou, oni šli spolu někam, že chodí jako spolu srnky, chodí spolu jeleni. Jasně. A pak se někdy spojí někdy v říjnu, když je říje, ale jinak chodí sami a takhle ty jeleni chodí, no. A takže chodí od největšího, to jsou sloni vepředu, vypadá jako slon, až po ty nejmenší jelínky. Tak takhle jsem to potkal, asi 30 jsem jich potkal mezi Horním Bezděkovem a Bratronicema.
1: Zapisuj si to někam, kolik jsi potkal, píšu si to, věď, ano.
5: A teď vidím tady jednoho jelena. To je náš hudební jelen a

0: Přeju všem hezké středeční dopoledne, máme 9 hodin, 11 minut k tomu je 8. července a tohle, co jsme slyšeli, co je za námi, tak to byla dvojka Alok, což je brazilský DJ, hodně úspěšný a spolu s ním Jennifer Lopez, a to si myslím, že není ani potřeba nic říkat, to je úspěšná sama o sobě a ještě navíc, jako ženská, vypadá velmi, velmi hezky. Jinak doufám, nebo tak nějak tajně si myslím, že se tahle ta skladba objeví večer v relaxádě, protože dneska je středa, 18. hodinou to všechno vypukne, tak nezapomeňte poslouchat, doufám, že jste hlasovali a uvidíme odpoledne, nebo spíš na večer si řekneme, jestli tam bude, nebo nebude. A co myslíte? Byl tam.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

italsko-anglický hudební pozdrav ve vysílání Rádia Relax. Hned vysvětlím, anglicky to je jasný, že jo, tak pokud jste poslouchali, tak jste to museli slyšet. Italská je zpěvačka, která ji zpívá. Jmenuje se, nebo říká si Gala. Možná, že od ní znáte ještě nějaký jiný písničky. Její největší hit byl Come Into My Life a co si budeme povídat, Freed From Desire. Jo, teď jsem to skoro zapomněl. Mimochodem, tahle ta skladba, právě Freed From Desire, je jedna z fotbalových hymen, by se dalo říct, protože se hodně hraje na stadionech a fanoušci si tomu opravdu zakládají, že u toho udělají úžasnou atmosféru.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel
2: Vanastovy věci, Lucie a Kabál.
0: 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme minutu po půl desáté, pojďme mrknout na D11 na trase Jaroměř-Praha, stojí tam na 42. kilometru, porouchané vozidlo nicméně zasahuje do vozovky, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále připomínám problémy u letiště, ale to už je tak jako na delší dobu a vypadá to, že to ještě nějaký ten týden potrvá. I tam jezděte opatrně, ale hlavně, pokud potřebujete na letiště, určitě vyjeďte trochu dřív. A ještě bych rád upozornil na jednu věc, Pražský okruh, aspoň jak to tady sleduju, na spoustě míst se opravuje, takže konkrétně třeba na 23. kilometru ve směru na D1, na 38. kilometru i zpátky, když byste jeli na D7, tak počítejte s 15. kilometrem, že tam dojde taky určitě k malému zdržení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Ed Sheeran, Castle in the Hill, za 2,5 minuty máme 10:15. Před chvilinkou jsem tady tak jako brouzdal internetem a narazil jsem na pár docela zajímavých věcí, které si myslím, že platí ve více rodinách, nejenom třeba v té naší nebo v té mojí. Zkuste si dát takový jakoby pohled k vám přímo domů, jestli to u vás platí taky. Tak pozor, jdeme na to. Jednička, průměrná domácnost vlastní více hrnků, než kolik jich její členové pravidelně používají. Tak já s tím teda 100% souhlasím, jelikož máme doma taky jako x hrnků navíc, to jsou takový ty hrnky jakože babičce, dědovi, té nejlepší mámě, tomu nejlepšímu tátovi a tak dále a neustále se skladujou někde v nějaký tý skřínce, co kdyby se někdy hodili a podobně. Já myslím, že to je všude stejný. Nejrychlejší úklid domácnosti často nastává těsně před příchodem návštěvy. I to je pravda, i to můžu podepsat, protože třeba ne, že bych jako chtěl drbat, to ne, ale třeba moje dcera to tak má. Dlouho nic, to se můžu třeba zbláznit, ale pak přijde návštěva a to je během jedný vteřiny, prostě na nohou a během 3 minut uklizeno. No a poslední věc, kterou já třeba docela dost často nějakým způsobem vnímám, dálkový ovladač k televizi patří mezi nejčastěji hledané předměty v domácnosti. A i pod to bych se podepsal, protože to je někdy prostě boj. Ne, že boj o ovladač, ale boj najít ten ovladač.
1: Relax. Relax Radio.

0: 3636.
1: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
3: S relaxem v

0: Celé studio se teďka rozsvítilo, ne protože jsem si tady zapnul tu zářivku, ale protože Kamča přišla do studia a má pro vás další zprávy na desátou.
1: Historický dům v Žatci se promění ve víceúčelové centrum a egyptský trenér se zlobí na rozhodčí. Začínej zprávy, pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Ve velký multifunkční objekt se má brzy proměnit bývalý posádkový dům armády v Masarykově ulici v Žatci. Město na jeho rekonstrukci získalo dotaci 100 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Z budovy se stane víceúčelové centrum. Vznikne v něm kino a komerční prostory. Počítá se vznikem kulturního a kreativního centra. Důležitou součástí rekonstruovaného objektu bude průchozí pasáž, která propojí Masarykovu ulici s náměstím Prokopa Velkého. Objekt bude zcela bezbariérový. Informace ke stavebním úpravám v ulici Vítězná přináší Kateřina Přibylová z Kladenské radnice.
3: Z důvodu stavebních prací na přilehlých chodnících, přechodu pro chodce, oprav frézování a pokládky nové asfaltové vrstvy bude částečně omezen provoz v ulicích Československé armády a Vítězná. Řidiči si zde budou muset dávat zvýšený pozor od soboty 4. července do neděle 12. července.
1: Více než čtvrtina České republiky si do současnosti uchovala stopy tradiční podoby krajiny. Jsou tam zachované například stopy tradičního hospodaření, historických rybničních soustav, vinohradů, poutních míst nebo sadů. Zjistili to vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu. K poznatku dospěli při tvorbě mapy území s pravděpodobným výskytem historických kulturních krajin. Ústavní soud jako nedůvodnou zamítl stížnost autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc šlo podle autodromu o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran.
2: Sport.
1: Trenér egyptských fotbalistů Hussam Hassan cítí po prohře 2-3 s Argentinou křivdu, z porážky viní rozhodčí a turnaj už prý nebude sledovat ani v televizi. Tisková konference po osmifinálovém utkání v Atlantě byla dlouhou šňůrou egyptských stížností.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude polojasno až jasno, dopoledne na jihozápadě kraje ještě oblačno a ojedinělé doznívající déšť. Teploty mezi 22 až 25 stupni.
0: Nebudete tomu věřit, ale my jsme se tady s Kamčou bavili o fotbale. Jo?
1: Ano, je to tak.
0: Je to neuvěřitelné a víte, kdo měl hlavní slovo? Kamča.
1: Klasicky.
0: Teď možná, no tak to je normální, jako jo, ale ty už jsi zvyklá z domova. Ale co jsem chtěl říct, ty tam vyjasni tu situaci, co jsi mi tady popisovala, protože já jsem samozřejmě balil oči. Já jako v podstatě
1: u nás
0: fotbal...
1: se prostě jde fotbal, můj partner je velký fanoušek fotbalu, hlavně ano. Argentiny, takže mi teď prostě u nás pořád jde fotbal. Včera jsme na to koukali. Já jsem si říkala, aha, Argentina jede domů, ale v těch posledních jako 15 minutách to otočili neuvěřitelným způsobem, kdy to bylo 0-2 a vlastně vyhráli a Egypťani se jako stěžují a jsou smutní. Každopádně nevím, trenér egyptských fotbalistů, jestli si jako myslel, že už ten fotbal vůbec nebude, když na to nebude koukat v televizi, nevím.
0: No a teď tohle jsem tady musel poslouchat 10 minut, přátelé.
1: Asi obohacený o informace, no to, ale víš, budeš se na to příště koukat určitě.
0: To 100% jako, jenom jsem vám chtěl říct to, co vám Kamča neřekla, vzhledem k tomu, že jako vyhrála Argentina, hádejte, co bylo u nich doma večer. Tak já si myslím, že v tom máme celkem jasno a jedeme dál, protože máme 10.03.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

10 minut po desáté, krásně nám to vyšlo, posloucháte středeční Radio Relax, tohle je zpěvačka Dainy, skladba s názvem Rain, nevím, jestli nějak jako to avizuje aktuální předpověď počasí, nicméně mělo by se to k víkendu spíš lepšit, než by se spustil nějaký ten deštík. A narazil jsem tady ještě, jak jsme se bavili v té minulé hodině, k té průměrné domácnosti, která vlastní více hrnků, jak se dělá nejrychlejší úklid, co se nejvíc hledá a tak dále. Ještě jednu věc, která mě fakt jako zarazila, a fakt je ten, že asi to tak i bude všude. Většina lidí, tedy většina rodin, má prý doma zásuvku nebo takový jako šuplík nebo krabici, kterou má označenou takovým tím stylem, to se může někdy hodit. Já si vždycky u toho vzpomenu na svoji maminku, která těch krabic měla neskutečně mnoho. A postupně se vlastně tohleto místo stane takovým malým muzeem kabelů, nabíječek a součástek neznámého původu, o kterých v podstatě už pochybujeme, že je budeme kdy potřebovat. Ale necháváme si je, protože co kdyby?

0: Jeden z členů bývalých Take That, Gary Barlow, byl to takový frontman kapely, by se dalo říct, a skladba, která se jmenuje Love Can Wait. Mimochodem, pozor, jedna zajímavost třeba pro ty, kteří tuhletu muziku sledujou, autorem téhle skladby není vůbec Gary Barlow, který je velmi plodný skladatel, ale Madonna a Shea Pettibone, to je její spolupracovník. Napsali ji vlastně během příprav alba Bedtime Stories, ale Madonna ji nakonec na svý album nezařadila, protože prej se jí prostě nehodilo. Každopádně Gary Barlow s tím jakoby velmi dobře se dostal do hitparád a získal několik hitparádových prvenství. A to i přesto, a to je docela zajímavá věc, že když jí představoval, když se dávaly ceny Grammy, tak na večírku někde v nějakým tom před, jak se říká lidově v Americe, tak kvůli tomu, že měl dost málo času na zkoušky, tak si během vystoupení strašně mockrát spletl text a dokonce později přiznal, že to byl jeho jeden z nejtrapnějších okamžiků jeho kariéry.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Výhry,
2: slevy,
1: zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Minuta po půl jedenácté, tohle je muzika, která se rozhodně hodí k létu, k plážím, ke sluníčku a tak dále. Daddy Yankee a Gasolina. Mimochodem, dnes máme 8.7., když bychom to řekli řečí čísel. Čísla 8 a 7 mají v různých kulturách takový jako zvláštní význam, možná je dobrý, abyste o něm věděli. Sedmička je často spojována se štěstím a tajemstvím, to máme za sebou ze včerejška. Osmička je v mnoha asijských zemích považována za symbol prosperity a bohatství, to je ideální kombinace. Takže datum 8.7. spojuje dvě čísla, která mají ve světě mimořádně silnou symboliku. Tak to dneska zkuste využít.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Za 2,5 minuty bude 10:45. Tohle to je oblíbená písnička všech pracovních šéfů. Když nemůžeš, tak přidej. Mimochodem, všimněte si, teď se dost mění počasí a čas od času se stane, že i zaprší. A taky máte pocit, že vyjdete ven a jako trošku to tam jako voní jinak než obvykle v těch pařácích a tak dále. Tak je to fakt jako typická vůně po letním dešti a má dokonce svoje jméno, říká se jí petrichor, tak klidně můžete být příště trošku za chytrýho. A vzniká to prý kombinaci rostlinných olejů, látek z půdy a sloučením vytvářených půdní bakteriemi. Tak tohle to všechno má na svědomí takový to, že vyjdete ven, uděláte je po dešti.

0: Rádio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Mrkněte na hodiny, je tam 11. stejně jako tady ve studiu, tak je tady s námi Kamča, má pro vás další stále ještě dopolední zprávy.
1: Ve Slánské nemocnici jsou nové ortopedické sály a léto přeje prodej vstupenek. S Alešem vám přejeme pohodové dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Nemocnice Slaný dokončila rozsáhlou modernizaci ortopedického oddělení, která patří k největším rozvojovým projektům za poslední roky. Díky investici města Slaného ve výši 55 milionů korun prošlo ortopedické oddělení kompletní rekonstrukcí, jejímž výsledkem bylo vybudování dvou nových moderních operačních sálů, nových pokojů pro pacienty i modernizace celého zázemí oddělení. Češi utratí každý rok za kulturní a sportovní akce miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodeje z druhé ruky a ten nese riziko. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první. Nejvíce prodejů a také nejvíce podvodů se uskuteční přes sociální sítě. Šance na získání peněz zpět není vysoká. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková přináší rady, jak v klidu odletět na dovolenou.
3: Přinášíme tipy pro hladký odlet. Za prvé, vyrazte včas a pozor na dopravní omezení kolem letiště. Za druhé, nezapomeňte doklady. E-doklady nejsou pro cestování akceptovány. Za třetí, odbavte se sami, pokud to vaše aerolinka umožňuje, a buďte v gateu rychleji. Za čtvrté, připravte se na bezpečnostní kontrolu. Pozor na rozdílné limity tekutin v obou terminálech. Pouze v terminálu 2 si můžete vzít navíc jednu nádobu až do 2 litrů. Zabalte si správně elektroniku. Velké baterie jako powerbanky patří vždy nahoru do příručního zavazadla.
1: Letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA 8,9 miliardy dolarů. Upozornila na to dnes agentura Bloomberg. Jde tak o nárůst o více než 41% od minulého turnaje v roce 2022 v Kataru.
2: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka byl ve čtvrtfinálové dohrávce ve Wimbledonu s Němcem Alexandrem Zverevem připravený na stíhací jízdu. Nakonec ale duel proti světové trojce zdramatizoval jen z části. Přestože mu podmínky seděly více než před pondělním přerušením za stavu 4-6, 5-7, 3-3 a třetí set získal poměrem 6-3, čtvrtou sedu ztratil 6-7.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Ve středních Čechách je polojasno až jasno, na jihozápadě kraje zpočátku ještě zvětšená oblačnost. Večer začne od západu přibývat opět vysoká oblačnost. Teploty vystoupají maximálně na 24 stupňů Celsia.
0: Takhle, o fotbale už se s tebou bavit jako nebudu, jo, protože to bych se nedostal ke slovu, jo.
1: Máš ale hodně informací teďko.
0: Jo, tak jako to rozhodně. Spíš mě jenom zajímá, protože ty jsi známá tím, že jako dost často takhle lítáš, jezdíš na ty dovolený.
1: Ano.
0: Jestli se ti někdy stalo, že jsi někam přijela a zjistila si, že jsi zapomněla něco hodně důležitého doma?
1: Jo, no...
0: Určitě nemyslím partnera, jo? Jako.
1: Ne, to se mi nestalo, ale když jsme letěli vlastně naposledy na dovolenou, tak já jsem nemohla najít pas. V 6:30 ráno se do nám jel autobus, ten autobus nám ujel, takže nás vlastně partnerův táta vezl až do Vídně, aby jsme stihli letadlo, bylo to fakt super. Do Brna vlastně nás vezl, do Brna, to jsme stihli autobus a pak jsme jeli do Vídně, takže doporučuju mít dva pasy.
0: Takže partnerův táta se cítil bídně, když vás vezl do Vídně. Jako,
1: no, byl jako tak hrozně nadšený z toho, protože chudák se nevyspal a musel nás vez až do Brna, ale je hodnej, takže nás tam odvez.
0: Jako bych to viděl, beru to jako takovou zpětnou děkovačku, že jo, je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak a my jedeme dál, protože teď si vlastně můžete poslechnout, jak to vypadá, když Kamča přijde ráno do práce.
6: My heart goes shalalala.
0: Každý máme prostě nějaký to rozmluvadlo, takže i ona jako pomáhá to, občas ty první zprávy jsou docela i dobrý. Tak teď máme 3 minuty po 11, přejeme hezký středeční dopoledne.
2: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
7: Relax Radio.

Když se dají dohromady dva producenti a DJové, jako je David Guetta a Alok, tak z toho nemůže vylézt špatná muzika. Tohle je v podstatě příklad, navíc jedna z hitovek večerní relaxády. Já upozorňuji proto, abyste se třeba večer v 6 hodin všimli, na kolikátém místě v tom aktuálním pořadí, no v tom aktuálním vydání tahleta skladba skončí. Jinak znovu připomínám, relaxáda je večer od 18. hodiny, uslyšíte v ní 10 hitovek a 4 novinky na celý příští týden. Tak nezapomeňte, budu se těšit.

0: Venga Boys s touhletou peckou z 90. let jasně dokázali, že někdy k nějakému takovému celosvětovému hitu nepotřebujete nějaký extra složitý text. Stačí prostě melodie, hlavně aby byla letní, energie a pořádná dávka letní nálady. Tahle ta skladba není ani jejich, oni si ji předělali k obrazu svému. Ta image, kterou toho měli, když se podíváte třeba na videoklip někde na nějakým tým streamovacím kanále, tak zjistíte barevný kostýmy, karnevalová atmosféra, letadla, autobusy, plážová estetika. To všechno nebyla náhoda. Venga Boys byli vlastně stvořený jako party značka a měli působit jako nekonečná dovolená. Takže k letu, ať chcete nebo ne, prostě patří.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: osekaj, posunou a znova. Takže jenom, aby se s tím počítali. Když už jsme u toho, tak na okruhu mezi 15. a 19. kilometrem ve směru na Ruzyň, tak též na D7, je asi zhruba 4-kilometrová kolona. Proč se vyskytla, nevím, nepodařilo se mi zjistit, možná tam bude třeba nějaká dopravní nehoda, ale každopádně na kamerách nic nevidím. Na D8 mezi 69. a 70. kilometrem, to je ve směru na Drážďany, tak též pomalu jedoucí vozidlo údržby, to znamená ten jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený a navíc se tam bude zavěšovat konstrukce na portál nad komunikací, tak s tím počítejte, mělo by to být do 12. hodiny, ale tak překvapit to může vždycky.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Za 4,5 minuty bude 11:45. Tohle je Katy Perry, Band Aid. Já musím teda říct za mě, osobně, Katy Perry je jedna z mála žen, u který se mi fakt líbí její tmavý vlasy. Pojďme dál, večer, úderem 18. hodiny, rozjedeme další vydání Relaxády. Jak dopadla ta poslední?
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
2: Robin Schulz, Better Times.

0: Madonna, I Feel So Free.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

Blížíme se ke 12. hodině, to znamená jedno jediné, za chvilinku už zprávy s Kamčou a ještě předtím jedna docela zajímavá informace. Tak nějak jsem tady vyšpekuloval, kolik se tak jako za den udělá fotek, že? Protože fotíme rádi, když si to vezmeme tak, že dneska v každém mobilu je foťák, tak vychází to, že zhruba 6 miliard fotografií vznikne za jeden den. Je to fakt hodně statistický údaj, takže nemusíme to počítat po jednom. Každopádně zajímavý je ten motiv, na který jako se těch na těch fotografiích vyskytuje hlavně. Většina z nich totiž zachycuje děti, s tím bych souhlasil. Potom domácí mazlíčci, i s tím bych souhlasil. Pak jídlo. A je pravda, že na tom něco bude. A na čtvrtém místě je taková ta romantická atmosféra, to znamená západy slunce. No a pak ještě v té statistice jsou účtenky, kde si člověk jako myslí, že je bude ještě potřebovat. Na druhou stranu, já si myslím, že v době, kdy je spousta aplikací a takových, že tohle asi nebude úplně to pravý ořechový. Ale ty děti, mazlíčci, jídlo a západy slunce, s tím souhlasím. Pod to bych se podepsal.

0: To byl Sam Smith na Relaxu. Kamča to označila jako trošku depresivní písničku, zatlačila slzu a je tady na další zprávy.
1: Přinášíme zprávy z Barouna i Tuchlovic a sociální sítě v testu v Austrálii pohořely. Máme pro vás další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Po uzavření bazénu v Tuchlovicích a vyhodnocení jeho technického stavu pokračuje obec v přípravě dalších kroků vedoucích k jeho budoucí rekonstrukci. V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, která je nezbytným podkladem pro samotnou realizaci stavby i pro podání žádostí o dotační podporu. Rekonstrukce bazénu představuje finančně velmi náročný projekt, jehož realizace bude do značné míry záviset na možnostech získání externích finančních zdrojů. Zeď kolem školního sportovního areálu u Berounské základní školy v Preisslerově ulici dostala novou podobu. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Návrh výtvarného zpracování připravila Pražská umělecká škola designu a její studenti využili při přenosu obrazu na betonové plátno techniku světelné projekce. Motivy vycházejí z tématu vzdělávání, kreativity a osobního růstu mladých lidí.
1: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladu domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Nyní poputuje k posouzení do Senátu. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, zda kontrolují věk svých uživatelů, míní tamní vláda. Poradci kabinetu zkušebně vytvořili 50 účtů s deklarovaným věkem 16 let. Napříč 9 platformami, včetně Instagramu, TikToku a YouTube, pravost tvrzení nezkoumala žádná. Země přitom loni jako první na světě zakázala tyto platformy mladým do 16 let. Austrálie koncem června zvýšila pokuty pro technologické giganty a chce usnadnit jejich soudní postih za nedodržování předpisů. Věkovou hranici pro sociální sítě zavádí nebo zvažuje stále víc zemí.
2: Sport.
1: Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. V podcastu zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Teploty se pohybují mezi 22 až 25 stupni, obloha je polojasná. K večeru očekávají meteorologové přibývání oblačnosti.
0: Já jsem, Kamčo, až teprve teďka pochopil, pak si mi minule říkala, že by si se nejradši odstěhovala do Austrálie, protože jako teď mi to konečně došlo. Ty seš totiž hrozně ráda, když se tě sociální sítě, kde ty seš mimochodem jako doma, neustále ptají, jestli ti opravdu je těch 16 let.
1: Já to mám ráda, jako nedávno jsem šla na takovou akci a chtěli po mně občanku, tak fakt? Já jsem byla úplně nadšená, vytáhla jsem, říkám, no tak ale teď se cítím o 10 let mladší.
0: Myslíš si, že to byla taková ta akce pro nevědomé, jo?
1: Ty si drzej, opravdu běž v domů.
0: Ne, nicméně máme tady ještě, když už teda se bavíme o té síti, tak jednu takovou tu hudební. No hlavně, že ti prodávají aspoň limonádu takhle v obchodě.
1: Jo,
0: víš,
1: to jako, jsem jako za to vděčná.
0: Jsi za to vděčná, no. My jedeme dál.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: Řeknu to úplně jednoduše. Pokud máte rádi kuchyně různých národů a prostě jíte rádi něco, co běžně takhle tady u nás v Čechách nedostanete, nenajdete a tak dále, tak určitě vyražte v sobotu 11. července do Mělníka, protože ten se po sedmé promění na přímořský ostrov plný vůní a chutí. V parku na Podolí proběhne oblíbený festival dobrého jídla, divadla, hudby a taky nového cirkusu. Festiák se jmenuje Moře u Mělníka. Bohatý program začíná už v 10 a vstup je jako obvykle zdarma. A když už jsme u těch festiáků, mám tady pro vás i jeden hudební, který se jmenuje M-Fest. Ten proběhne v Mutějovicích v sobotu 11. července od 12 hodin a bude stejně jako v Mělníku mu přát krásné počasí. Sportovní areál Mutějovice, to je areál, kde bude vystupovat Adam Mišík, Poetika, Sebastian, Xindl X, Slza, Realita a Ben Kristoval. Já myslím, že je co si vybrat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Česku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Dáš se mrak, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá...

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. července. Tento den roku 1951 se narodil člen formace Depeche Mode Andrew Fletcher. V roce 1959 spatřil světlo světa tento den český zpěvák Petr Kotwald. O 4 roky mladší je jeho americká kolegyně Joan Osborne. 8. červencový den přišel na svět také jihoafrický prezident Nelson Mandela. Naopak nejmladší z dnešní sestavy je lékař a někdejší moderátor Roman Schmutzler. Narodil se v roce 1969. Od tohoto dne roku 1796 používají Američané cestovní pasy. 8.7.1889 začal vycházet magazín Wall Street Journal. V roce 1900 se uskutečnil první noční zápas v baseballu. 57 let na to vznikla organizace CDC, která se zabývá zkoumáním zvlášť nebezpečných nemocí. Relax Radio. Relax Radio.

0: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu 13. hodina, je tu i Kamila Hagarová, pojďme jí dát slovo, začínají zprávy.
1: Středočeští záchranáři zahajují sezónu na Slapech s novým člunem a děti mohou podle psychologů o prázdninách víc experimentovat na internetu. S Honzou vám přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Příchodem letních prázdnin se na Slapskou přehradu vrací nepřetržitá služba středočeských záchranářů. V jedné z nejvytíženějších rekreačních oblastí kraje jsou připraveni pomáhat pacientům nejen ze souše, ale také přímo z vodní hladiny. Letos k tomu nově využívají moderní člun, který před zahájením letní sezóny slavnostně pokřtili. Víc času online v prázdninovém režimu může podle oslovených psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitu méněcennosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Zákazy a rodičovská kontrola přitom nemusí k předcházení problémům stačit. Nejdůležitější je podle oslovených odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými nabídkami na sociálních sítích. Více už Sandra Volkánová z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
3: Česká správa sociálního zabezpečení důrazně varuje veřejnost před zavádějícími příspěvky na sociálních sítích, které klienty lákají na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Tyto reklamní kampaně neoprávněně využívají název instituce ČSSZ a státní znak České republiky, čímž se snaží vyvolat falešný dojem oficiální komunikace úřadu. Vizuály navíc prokazatelně obsahují nepřesné texty, vygenerované umělou inteligencí. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit. Veškeré potřebné údaje mají všichni klienti zcela zdarma a bezpečně k dispozici.
1: V Česku nově platí zákaz používání amalgánových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není.
2: Sport.
1: Trenér fotbalistů Švýcarska Murat Yakin byl nadšený, že se jeho tým ve čtvrtfinále mistrovství světa v Americe utká s obhájci titulu z Argentiny. Konkurovat úřadujícím šampionům bude úžasné, uvedl kouč na tiskové konferenci po úterním postupu přes Kolumbii.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne je polojasné, na jihozápadě kraje zpočátku ještě zvětšená oblačnost. Večer začne od západu přibývat opět vysoká oblačnost. Teploty do 24 stupňů Celsia.
0: Hanču, děkujeme za zprávy. Je středa 8. července, už se těšíš na víkend?
1: Ani ne. Teď by jako v pondělí bylo volno, tak máme dva pracovní dny za sebou, no. Tak ty by si furt víkendoval.
0: Jo, přesně, já už se na něj těším. A taky se těším na další odpolední muziku. Nick Jonas už za chvilku. Mějte hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Český interpret Michael Féteru Rádia Relax s novinkou spolu. Další novinky nabídneme už dnes večer, protože je středa a i během prázdnin vysíláme hitparádu Relaxádu, takže 4 novinky od 18. hodiny s kolegou Alešem.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa má za sebou kompletní osmifinále a před námi je už čtvrtfinále. Maroko se v něm představí proti Francii. Norsko vyzve v dalším šlágru Anglii, Španělsko čeká Belgie a obhájci titulu z Argentiny se střetnou se Švýcarskem. Posledního čtvrtfinalistu mistrovství světa určil až penaltový rozstřel. V něm švýcarští fotbalisté po bezbrankové remíze po 120 minutách porazili Kolumbii 4-3 a právě Švýcarsko si zahraje na světovém šampionátu čtvrtfinále poprvé od roku 1954. V neděli vyzve nad ránem středoevropského času obhájce zlata z Argentiny. Kolumbie tak na své druhé čtvrtfinále v historii nedosáhla. S turnajem v Americe se tedy loučí, i když v základní době ani jednou neprohrála. A jak bude vypadat semifinále? Vítěz zápasu Francie-Maroko se v bitvě o finále utká s vítězem duelu Španělsko-Belgie. Ve druhé části pavouka se nachází dvojice Norsko-Anglie a Argentina-Švýcarsko. Co tedy z toho vyplývá? No tak navzdory velké převaze evropských zástupců v playoff stále může dojít na neevropské finále, tedy Maroko-Argentina. Čtvrtfinálové souboje začínají už ve čtvrtek večer. Tak když na to mrkneme postupně, 9.7. začíná zápas Maroko-Francie v čase 22 hodin, v pátek pak Španělsko-Belgie od 21, sobota 11. hodina večerní Norsko proti Anglii, no a v neděli už zmíněný zápas, velice zajímavý zápas, ale musíte si přivstat, 3. hodina ranní, Argentina a Švýcarsko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Audit, Emily Sade a taky profesor Green na Relaxu. Tak schválně, milí posluchači, sáhnete po čokoládě, když máte třeba náročný den, otevíráte lednici pokaždé, když vás něco nebo někdo rozčílí. Mnoho lidí si spojuje jídlo nejen s hladem, ale také s emocemi. Některé potraviny nás opravdu ale dokážou uklidnit. Proč někteří lidé jedí ve stresu víc než jiní? No tak roli hrají životní zkušenosti, zvyky vytvořené v dětství. Pokud jsme si například už od malička spojovali sladkosti s odměnou nebo útěchou, může se tento vzorec chování přenášet i do dospělosti. Byli jste třeba u doktora, všechno dobře dopadlo, vy jste byli stateční a pak vám za odměnu dali rodiče třeba zmrzlinu, lízátko a podobně. Tak proto dnes při náročné práci berete útokem kuchyň. Po náročném dni totiž automaticky hledáme něco, co nám vlastně přinese podobný pocit bezpečí a pohody. Tak kdo to takhle má?
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: obloha se pomaličku začíná čistit, léto je tedy v plném proudu, kufry se nám plní a já mám dnes jednoduchou otázku ve Fresh Timeu. Co je ta jedna věc, bez které prostě neodjedete? Každý to máme tak trošku jinak. Někdo bere půl šatníku, jiný se vystačí s batohem. Zajímavé je, že podle průzkumu lidé při každém balení zapomenou v průměru dvě důležité věci. Nejčastěji zůstávají doma zubní kartáčky nebo třeba nabíječka na telefon. Tak schválně relaxaci, co je vaše cestovní jistota? Je to poštářek, jsou to třeba léky, kniha, brýle. Co prostě v kufru nesmí u vás chybět? 606 736 736, otevírám dnešní téma a za chvilku další odpolední zprávy.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14. hodina právě teď na Rádiu Relax začínají další odpolední zprávy.
1: Hořovice modernizují parkovací systém a inspekce odhalila v pražské tržnici Sapa padělky za miliony. Jsou tu další odpolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: V Hořovicích došlo ke změně v parkovacím systému. Cílem je zjednodušit parkování návštěvníkům města, zpřehlednit správu parkovacích oprávnění a zároveň využít moderní technologie. Nejvýznamnější novinkou je zavedení aplikace Easy Park pro úhradu návštěvnického parkování. Prostřednictvím této aplikace bude možné pohodlně zaplatit parkování ve všech návštěvnických zónách v centru města, ale také ve smíšené zóně na náměstí Svobody a na parkovišti u Sluneční brány. Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu informuje.
3: V ulici U Hvězdy je veřejný prostor již měsíc mnohem přehlednější. Město zde navýšilo parkovací kapacity o 30 míst, vybudovalo nové chodníky, vozovku a kontejnerová stání.
1: Padělky téměř za 4 miliony korun odhalila v úterý kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Zajištěné padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace. Zbytek úřady zlikvidují. S Crohnovou chorobou nebo jiným střevním zánětem bez jasné příčiny se teď v Česku léčí každý stý člověk a pacientů bude přibývat. Odhadují lékaři s dovětkem, že k biologické léčbě se jich stále dostává jen zlomek. Čím dříve ji lékaři nasadí, tím větší má pacient šanci, že nebude mít závažné komplikace, jako jsou praskliny na trávicí trubici, rozsáhlé záněty nebo invalidita.
2: Sport.
1: Bývalá tenistka a wimbledonská semifinalistka Lucie Šafářová věří, že by letos mohla opět triumfovat česká hráčka. Ve hře zůstávají Karolína Muchová, která v úterý postoupila do semifinále, nebo Linda Nosková, kterou dnes boj o postup mezi čtyři nejlepší čeká. Šafářová novinářům řekla, že tráva českým hráčkám sedí, protože většina z nich je zvyklá hrát rychle.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Obloha je polojasná, k večeru začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Eva Farná, všechno nebo nic. Máš doma nějaký padělek?
1: Ne, ty jo?
0: Nevím, tak nevím. Asi jo, ale jednou jsme byli ve Španělsku a Černoch na ulici mi nabídnul pásek, kožený pásek Armani.
1: Jo, tak takhle, jako nevíš, no tak ten je 100% originální.
0: Jo, to asi jo.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Další dnešní společnou hodinku začínáme dopravní nehodou, která se stala tady nakladně, takže řidiči, pokud nás posloucháte za volantem, pohybujete se tady nakladně, zpozorněte. V ulici Vodárenská je dopravní nehoda, střet osobáků s dodávkou, tak s tím počítejte.

0: Posloucháte Relax a přijde vám, že prázdniny rychle utíkají, máme 8. července. Tak pokud jste teď odpověděli, že ano, že vám to opravdu rychle utíká, tak jste buď v práci, nebo nás posloucháte na nějaké brigádě. Ale myslím si, že odpověď ne, že vám to neutíká, je u lidí, co nás teď třeba posloucháte za volantem a jedete na nějaký výlet. Vědci totiž zjistili, že když zažíváme něco nového, cestujeme, poznáváme nová místa nebo se učíme novou dovednost, mozek ukládá mnohem více vzpomínek. A právě proto nám při zpětném pohledu připadá, že takové období trvalo o něco déle. Naopak rutina, kdy jsou dny jeden jako druhý, ubíhá neuvěřitelně rychle a zpětně máme pocit, že celý měsíc zmizel vlastně během chvilky. Pokud tedy máte pocit, že léto opravdu letí až příliš rychle, možná stačí udělat jednu malou změnu. Vyrazit třeba jinou cestu domů, ochutnat nové jídlo nebo navštívit místo, kde jste ještě nikdy nebyli. Mozek dostane nové podměty a čas bude mít najednou úplně jiný rytmus. No a my ten rytmus hudební teď taky tak trošku změníme. Před chvilkou rychlejší song, před námi teď Eva Farná Všechno nebo nic a takové mírnější odpolední zvolnění.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat odpolední provoz na dálnicích. Pozor na D11 na 57. kilometru ve směru na Hradec Králové. Hoří tam vozidlo, tak pozor na to, hasiči jsou na místě už v tuhle chvíli. D46 na 37.5 kilometru ve směru na Brno, dopravní nehoda, motorkář tam havaroval. A ještě D5 od 28. kilometru až po 34. ve směru na Plzeň, pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je z tohoto důvodu uzavřen, sekání trávy tam probíhá, tak počítejte s krátkodobějším zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před chvilkou dálnice, teď je silnice. Díky Radkovi tady máme dopravní info. Ahoj, kdo jedete z Rozdělova směrem na Smečno, tak se připravte na kolonu. Na konci Kladna jsou semafory, provádí se tam postřik asfaltu. Radku, děkujeme a počítejte s ním relaxáci.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: písni se nabízí jedna duchařská zajímavost. Víte, která země je považována za jednu z nejstrašidelnějších na světě? Je to prý Skotsko, často se zmiňuje Skotsko. Jen samotný hrad Edinburgh má mít podle legend desítky duchů, od tajemného bubeníka bez hlavy až po přízraky vězňů, kteří se prý dodnes procházejí podzemními chodbami. No a když se podíváme k nám do našich českých luhů a hájů, ani my se nemáme rozhodně za co stydět. Takový pro nás docela i blízko hrad Houska, tak ten je opředen legendou, že byl postaven nad branou do pekla. A na zámku Sichrov návštěvníci dodnes vyhlížejí slavnou černou paní. Tak kdo už o prázdniny navštívil hrad Houska? Já tam byl a musím říct, že opravdu tam člověk má takový zvláštní pocit.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

my, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: 15. hodina za dveřmi, posloucháte prázdninové vysílání, tak pojďme zase balit kufry na Dovču. Kdyby existovalo mistrovství světa v zapomínání, tak myslím si, že nabíječka na telefon by získala asi zlatou medaili. Ve většině totiž průzkumů se drží na prvním místě mezi nejčastěji zapomenutými věcmi. Hned za ní jsou kartáčky na zuby, opalovací krémy nebo taky léky. Jaký máte postup při balení kufru vy, relaxáci, abyste třeba něco nezapomněli? Dáváte věci třeba ze skříně rovnou do kufru, nebo je nejdřív dáte třeba na postel a pak teprve připravené hromádky, co tedy pojede s vámi na Dovču, rovnáte po kontrole do kufru. Jak to máte? 606-736-736. Hezké prázdniny.
1: Prázdniny s relaxem.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

0: Třetí hodina odpolední právě teď, posloucháte Radio Relax, naproti mě Kamila Hagarová, pojďme jí dát slovo, jdeme na zprávy.
1: Kralupský projekt se dostal do cen inženýrské komory a Maroko bude chtít Francii na mistrovství oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru. Přejeme vám hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Nová budova kulturního centra Kralup nad Vltavou patří mezi projekty přihlášené do 22. ročníku ceny inženýrské komory. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 70 staveb a projektů. Odborná porota již vybrala 32 mimořádně kvalitních staveb, které postoupily do finále. 4 z nich získají hlavní ocenění, 5 čestných uznání a 2 zvláštní uznání za mimořádný přínos. O 12. ocenění, ceně veřejnosti, rozhodnou svými hlasy lidé. Hlasovat je možné do 23. srpna. Oblíbený výletní vlak Cyklohráček přinese několik novinek. Více řekne mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Oblíbený výletní vlak Cyklohráček připravil na letošní letní prázdniny celkem 14 mimořádných výletů, které se uskuteční každé úterý a čtvrtek od 7. července do 20. srpna. Rodiny s dětmi, cyklisté i další výletníci se mohou těšit na atraktivní cíle ve středočeském i jihočeském kraji, pestrý program na palubě i pohodlné cestování bez nutnosti pořizovat zvláštní jízdenku. Nově se cestující mohou vydat také do Kutné Hory, po 2 letech se do programu vrací Libochovice a chybět nebudou ani další oblíbené turistické cíle.
1: S létem přicházejí kontroly alkoholu na vodě. Někde můžou mít kormidelníci i 0,5 promile, jinde platí nulová tolerance. A hrozí také vysoké pokuty, které mohou dosáhnout až 100 000 korun. Řeky a nádrže kontrolují policisté celé léto. Podle nich těchto přestupků ale znatelně ubylo. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii, zatímco loni to bylo ve Španělsku. Meziročně poptávka po italských bytech ze strany Čechů vzrostla v období od března do května o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Kromě Itálie a Španělska, Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku.
2: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe vstoupí ve čtvrtek do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favority oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Středeční odpoledne je polojasné, podle meteorologů bude ale postupně přibývat oblačnost. Noc přinese polojasnou oblohu, teploty mezi 11 až 14 stupni. Zítra očekávejte polojasno až jasno, teploty vystoupají maximálně na 25 stupňů.
0: Tak jak ti buší srdce dneska?
1: Úplně v pohodě.
0: Jo, ale sedí v horkém křesle.
1: Já vím, já jsem včera měla telefonát s kolegyní Barčou a dávali jsme si nějakou taktiku, aby jsme to
0: mě?
1: Jako, no tak na tebe samozřejmě, na koho jinýho.
0: Ano.
1: Tak doufám, že ta taktika vyšla.
0: Nevyšla.
1: Nevyšla, aha, dobře.
0: Nebudu tě šetřit, nebudu, dneska budu opravdu hodně zlej, protože ty jsi na mě taky zlá.
1: To není pravda.
0: Ty furt tady říkáš, jak už jsem starý.
1: No tak dneska si jako zapomínáš dneska, no.
0: Ale na co jsem zapomněl, prosím tě?
1: No tak je tady pár věcí, na co jsi dneska zapomněla, ale nebudu to říkat konkrétně.
0: No tak to by mě teda zajímalo, ale... tepe srdce mý, Tereza Kerdlová.
1: Na starý lidi se musí slušně.
0: No,
1: respekt
0: tak počkej. Ale víš, že to odnesou i posluchači, protože máme 2 volné vstupenky do Kladenského kina Hutník.
1: Ale ty budeš hodnej.
0: Ne, dneska ta ukázka bude, dneska bude opravdu hodně přísná.
1: Děkujeme,
0: počkejte,
1: těšíme
0: si
1: se.
0: Na to. Ano, 15.35, souboj moderátor versus právařka.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

Jste s Relaxem, je středa 8. července a ještě jednou ve Fresh Timeu dneska zbalíme kufry. Co dáváte do kufru, když balíte na dovču jako první? Jsou to třeba plavky, protože ty jsou samozřejmě symbolem letní dovolené, prázdnin, nebo nejdřív pečlivě vyskládáte oblečení a všechno ostatní přijde až potom. Někdo začne třeba kosmetikou, jiný si jako první připraví léky a cestovní doklady, aby měl jistotu, že na to nejdůležitější nezapomene. Psychologové říkají, že způsob, jakým balíme kufry, často odráží i naší povahu. Pečliví plánovači si připraví seznam a balí systematicky, ti spontánnější prostě otevřou skříň a jedou podle intuice. Tak jak balíte vy? Mám tady SMSky, pojďme třeba dát tuhle Eva. Nejdřív připravím věci pro děti, až když mají zbaleno ony, přijde řada na mě. Maminky to budou určitě znát, ty Honzo asi ne, dodává Eva. No je fakt, že já balení úplně neřeším, já to spíš nechávám na poslední chvíli, někdy i na partnerce. Další zpráva, která tady je, ahoj, já balím za celou rodinu a to i za manžela, takže si dělám i seznam, abych nic nezapomněla. Přeci zabalit jen 5 lidí na dovolenou není žádná sranda. Kateřina Zloun. No, to je hezký. 5 lidí a pak vám na dovolené, Katko, určitě někdo řekne, že jste mu zabalila špatné tričko, anebo že tyhle boty nikdo nosit na dovče nebude. Tady je Tereza Kernlová a Tepe srdce mí na Relaxu.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak za chvilku už souboj moderátor versus právařka, ale teď polet na dálnice. Pozor, si dejte na D5 na 34. kilometru ve směru na Plzeň. Je tam plast na vozovce. Na D1 taky zpozorněte, na 170. kilometru se bouralo ve směru na Brno, je nehoda dvou osobních vozidel a ještě s nehodou počítejte na D4 na 47. kilometru ve směru na Strakonice je nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: co se děje tady u nás ve studiu, tak to za chvilku zveřejníme u nás na Instagramu. Já tě označím, neboj se, jako Kamila Hagarová, takže... A ty máš soukromý profil, vej?
1: Já mám soukromý profil, no.
0: No, ale možná, že rádio to přesdílí, tak uvidíme.
1: No, uvidíme, co tam dá.
0: Ale to se bude dít tedy na sociálních sítích, na Instagramu. Co se bude dít v éteru Rádia Relax, tak to je souboj moderátor versus zprávařka. A tady se dneska budou dít velké věci. Jdeme bojovat. Já ti to totiž nedaruju.
1: Já nesnáším ten tvůj jako podtón, nebo ten tón toho tvýho hlasu a to, jak jako stej se mě ještě těma očima, máš takový vítězství v obličeji, to je hrozný.
0: Ale tak třeba to dáš. Probíhá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, já jsem tam byl včera, moc jsem si to užil.
1: Ano, a... nepoznal si Táňu Pauhoufovou.
0: Ale prosím tě.
1: Nepoznal.
0: No, seděli jsme v tom hotelu, kde jsou všichni ubytovaní a...
1: Moc pěkný hotel.
0: Ano, a byla vedle mě, jo, a já jsem si říkal, ty, jako proč na ní všichni takhle koukají?
1: A zajímavý je, že Vicu Kerekeš znáš, tím, že má si čtyřky prsta, že jo, tak tady chudák Táňa.
0: Ale ona jí trošku jako je podobná.
1: No tak je zrzavá, to neznamená, že si jako jsou si hned podobný holky.
0: Dobře, ale nepotkal jsem samozřejmě jenom jí, potkal jsem i řadu dalších významných osobností. Mezi nimi byl i Marek Eben a já jsem si říkal, pojďme na to navázat a dáme vlastně televizní talk show, kterou on moderuje a která se objevuje na obrazovce hlavního programu České televize už od roku 1998. A takhle zní znělka.

0: Já jsem ti říkal, že to dneska bude pro tebe hodně těžké. Myslím si, že i pro řadu posluchačů, jo?
1: Ano.
0: Nevím, jestli mám dávat ještě nějaké nápovědy. Jako za mě, kdybych tohle slyšel a nedal bych nápovědu Marek Eben, tak bych to asi taky nedal.
1: Já akorát Marek Eben, tak Stardance. To, že má hezký vztah.
0: A to jsem chtěl dát, Stardance. Ale pak jsem si řekl, to je moc jednoduchý.
1: To, takže... že má nádherný vztah s manželkou, to taky vím. Má hezký hlas, ale teda tohle, tak
0: co by to mohlo
1: nevím.
0: Být? 81% na ČSFD, takhle to hodnotí kritici na ČSFD.
1: A běží to pořád?
0: A běží to pořád.
1: To je jako, co tam běží na tý, tam je pošta pro tebe, ne?
0: Pošta pro tebe, to není
1: no,
0: asi
1: bez vodu. No tak že to není, ale že to tam běží jako nic jiného, nevím, co by tam...
0: Co je ve hře? Tak ty máš ve hře dva body, pokud si teď vzpomeneš, než to domluvím. A naši posluchači, pokud jste to poznali, napište nám do studia na číslo 606-736-736 a někdo z vás vyhraje dvě volné vstupenky do kina Hutník tady v Kladně. Tak co? To je odpověď?
1: Nechceš mi jako natočit ten monitor trochu, že bys mi jako napověděl, ne? Dobře. Ne? Já si to budu pamatovat.
0: Jako chodí sem SMSky, ale zatím není nic dobře.
1: Takže je to těžký.
0: Trošku asi ano.
1: Tak dneska špatný den teda.
0: Pro tebe.
1: Pro nás, pro zprávaře, velmi špatný
0: den. Ano, jste bez bodu. Tak uvidíme, co posluchači. Pokud si vzpomenete, tak ještě jednou 606-736-736 napište nám. Relax. Fresh time.

0: Učí celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá Pronasa vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Vracíme se do souboje, pojďme připomenout dnešní ukázku, která zprávařce Kamče dala zabrat. Kde jste? My musíme jednou prostě ten souboj natočit.
1: Radši ne.
0: Jo.
1: Radši ne.
0: Jestli chcete vidět naštvanýho člověka, který úplně rezignuje. Podle mě ty, kdyby si mohla, tak se zvedneš, odejdeš z toho studia a podle mě nedáš ani zprávy už.
1: To je strašidelný, jak už mě znáš. No, jako já ty prohry prostě nenesu dobře, no, je to tak.
0: A.
1: Ale ty taky ne.
0: Ano, tak proto máme tenhle ten souboj a proto nám to takhle jde.
1: Proto se pak nebavíme třeba 14 dní. No, to je jedno.
0: Takže, co píšou naši posluchači? No, tak máme jeden tábor.
1: Ano.
0: A musím říct, že těch SMSek je docela hodně.
1: Jeden tábor, jo.
0: Jeden tábor.
1: To jsi se zbláznil.
0: No, nezbláznil. Tak jdeme na telefony, koho tam máme rovnou. Hezké odpoledne. Haló, slyšíme se? Někdo tam je? Slyším hlasy? Haló, Radio Relax? Hm? Tak to někdo možná vzdal. Ale
2: no,
0: někdo... Jehle, ježiš, už mluvíme na tebe, no, na koho mluvíme?
2: Zuzka, ahoj.
0: Ahoj, Zuzko, kam jsme se dovolali?
2: Do Kladna.
0: Na Kladno, a co děláš takhle? O prázdninový den s datem 8. července.
2: No tak já už do školy nechodím, takže pro mě už prázdniny jako nejsou.
0: Jasně, takže...
2: Ale budu se za chvíli ven.
0: Ven, ještě. Na procházku. No aha, je tam krásné počasí a možná, než půjdeš na tu procházku, možná vyhraješ dvě vstupenky do kladenského kina Hutník. Tak co to tedy je za pořad?
2: Je to pořad na plovárně.
0: A na plovárně je s fanfárou, samozřejmě to správně. Marek Eben, pořad na plovárně. Takže ty od nás získáváš dvě volné vstupenky do kladenského kina Hutník. Na co půjdeš?
2: Děkuju.
0: Na jaký film?
2: Půjdu na Michaela, já už jsem na něm byla teda třikrát, ale půjdu znova.
0: Jestli, aby to bylo po čtvrtý, viď?
2: Jo, tak hezky, zvučí,
0: takže,
2: no.
0: Hele, takže ty to asi doporučuješ ten film, nebo se ti nelíbil?
2: Jo, určitě, jako mě se to líbilo moc.
0: No, tak vidíš, viděl jsi Michaela?
2: I po třetí jsem brečela.
0: Fakt? To je něco podle mě jako Bohemian Rhapsody s Queen.
1: Tak to jsem taky neviděla.
0: Třeba. To jsem neviděla.
2: Já. Ani to jsem taky viděla, ale to se mi teda líbilo méně.
0: Ale tam, tady u toho snímku vlastně se taky neptalo na to, jestli už to lidi viděli, ale tam kolikrát jste to viděli?
1: Jo,
0: to si pamatuju na tu dobu, kdy to bylo v kině, tak jsem se neptala, už jsi byl na tom? Ne, tam jsem se ptala, kolikrát jsi na tom byl. Takže taky mám kamarády, co byli
2: třikrát. Já půjdu po čtvrtý, no.
0: Po čtvrtý na Michaela Jacksona, no tak.
1: Tak já půjdu po druhý na Scary Movie, když tak.
0: A Scary Movie je taky dobrý.
2: Jo, ale moc neberou, takže.
0: Takže Michael vede. Dobře, tak hele, dvě vstupenky můžeš ještě někoho na Michaela vzít a my ti moc krát
2: gratulujeme. Jo, já půjdu s mámou asi.
0: Dobře, tak jí pozdravuj, zdravíme maminku. Určitě. A užij si procházku, Zuzko. Ahoj.
2: Jo, děkuju. Ahoj.
3: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio. Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 16 hodin, 1 minuta, naproti mě sedí Kamča, připravený zprávy. Jdeme na to.
1: Na Kladně probíhají stavební úpravy a favority na vítězství na mistrovství světa jsou Francie a Španělsko. Hezké odpoledne vám přeje Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Město Louny zahájí v polovině července stavební práce na úpravě parkování ve Štefánikově ulici. Cílem projektu je zlepšit podmínky parkování a možnosti pro obyvatele této lokality. Součástí úprav budou také 4 vyhrazená parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. V souvislosti s realizací stavby dojde k dočasnému omezení provozu i parkování v dotčeném úseku ulice. Po dokončení realizace bude tento úsek jednosměrný. Informace ke stavebním úpravám v ulici Vítězná přináší Kateřina Přibylová z Kladenské radnice.
3: Z důvodu stavebních prací na přilehlých chodnících, přechodu pro chodce, oprav frézování a pokládky nové asfaltové vrstvy bude částečně omezen provoz v ulicích Československé armády a Vítězná. Řidiči si zde budou muset dávat zvýšený pozor od soboty 4. července do neděle 12. července.
1: Ačkoliv byl nedělní den sváteční, velké obchody zůstaly otevřené. Na seznamu dnů se zakázaným prodejem není ani pondělí. Politici teď chtějí pravidla zjednodušit. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích. ODS by zase regulaci naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je na místě otevřít debatu. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km v hodině. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25 000 korun. Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Muži hrozí zákaz řízení až na rok a půl.
2: Sport.
1: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie. Následuje Španělsko a Argentina z Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizozemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali, v souboji s největšími favority mistrovstvím, ale sázkové kanceláře příliš nevěří.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Noc
1: na čtvrtek bude polojasná, přechodně oblačno, nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Přes den očekávejte polojasno až jasno, teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia.
0: Chtěl bych znát, Kamčo, tvůj ženský pohled na věc. Jako
1: zase?
0: Jo. No, tak...
1: Tak pojď do toho.
0: Jak je to s tím nakupováním? Jak ty bys to jako řešila? Jak se to jeví jako z ženského pohledu ty víkendy třeba nebo neděle a tak? Jako myslím, že dřív bylo zavřeno, nikomu to nevadilo teď najednou. Jak je zavřeno třeba jenom na půl dne, tak už je z toho problém.
1: Ale mně to jako nevadí, že je zavřeno. Co mi ale vadí, je to, že potom ty lidi ty obchody berou vlastně útokem, i kdyby bylo zavřeno týden. Takže ať je to klidně zavřený za mě. Nebo ať je v tom nějaký systém, buď je to zavřený na všechny dny, protože já jsem pak z toho trošku zmatená, musím jako googlit a hledat, jak vlastně to je, jestli je otevřeno nebo je zavřeno.
0: A myslíš jako, že ty lidi jako před, anebo až po? Jakože jich je tam hodně.
1: No před?
0: Před.
1: Jednoznačně před, to je šílený, ty nechodíš nakupovat, když je druhý den zavříno.
0: Já to většinou zjistím, až když přijdu ten den k tomu obchodu,
1: takže nějaká
0: zavřeno.
1: Večerka ano. To zachraňuje, dobře.
0: Ale ještě furt jsou různé možnosti, co si budeme povídat.
1: Takže pitlíková polivka.
0: No, taky se to tak dá říct. Já prostě mám chuť zlobit.
6: Dokud oheň hoří a muziky hrajou, dokud víno teče, holky v sále tajou.
0: Tak nějak se jmenuje totiž muzika od Činasky Mám chuť zlobit, uslyšíte ji určitě mezi 16. a 17. plus k tomu fotbálek a pomalu se budeme připravovat na Relaxádu.
2: Relax Radio.
7: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
7: Relax Radio.
2: Relax.

10 minut, teď už skoro 11 minut po 16. hodině na relaxu Jubel Ocean House. Mimochodem, je to jedna ze 4 novinek z minulého týdne z Relaxády. Mluvím o tom proto, že vlastně dneska úderem 18. rozjedeme další vydání a jsem docela zvědavej, protože tahle ta muzika jako se docela líbí, jestli jste jí dali na tolik hlasů, aby se dostala do té základní desítky. Uvidíme, 18. hodina rozhodne, jinak takhle, do víkendu sice ještě daleko, to je pravda, ale pokud přemýšlíte, co s ním, tak měl bych pro vás tip.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Starý dobrý Stouni, tedy Rolling Stones in the Stars, za 8 minut tady bude půl pátá. Když jsem se dneska díval do kalendáře, tak samozřejmě spousta lidí má narozeniny, spousta lidí má i svátek, co si budeme povídat, ale pak jsou tady výročí, které jsou takový jako hodně netradiční a ne všude se o nich píše, ale bylo by dobrý o nich vědět, protože jsou zcela oficiální a myslím si, že takový učitelé dneska den matematiky určitě rádi slavějí. Já teda osobně bych si radši oslavil Národní den borůvek, ale myslím si, že všechny ratolesti, kteří teďka aktuálně slaví prázdniny, tak budou slavit a možná slaví Národní den videoher.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. července. V roce 1959 spatřil světlo světa tento den český zpěvák Petr Kotwald. O 4 roky mladší je jeho americká kolegyně Joan Osborne. 8. červencový den přišel na svět také jihoafrický prezident Nelson Mandela. Naopak nejmladší z dnešní sestavy je lékař a někdejší moderátor Roman Schmutzler. Narodil se v roce 1969. Od tohoto dne roku 1796 používají Američané cestovní pasy. 8.7.1889 začal vycházet magazín Wall Street Journal. V roce 1900 se uskutečnil první noční zápas v baseballu. 57 let na to vznikla organizace CDC, která se zabývá zkoumáním zvlášť nebezpečných

0: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Kladu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Upřímně můžu říct, že poslední jídlo, který dám tenhle týden, tak to bude, myslím tím v pracovní dny, bude v pátek odpoledne, protože v sobotu možná vyrazím na akci, která se koná v Mělníku. Mluvím o sobotě 11. července. Mělník se totiž po 7. promění na přímořský ostrov plný vůní a hlavně chutí. V parku na Podolí totiž proběhne oblíbený festival dobrého jídla, divadla, hudby a nového cirkusu. To všechno dohromady má jeden jediný název – Moře u Mělníka. Bohatý program začíná v 10 hodin a vstup je jako obvykle zdarma. No a pak tady mám ještě jeden festival, ten se zase týká muziky a taky to bude hodně dobrý. M-Fest je hudební festival v Mutějovicích, proběhne v sobotu 11. července od 12 hodin ve sportovním areálu v Mutějovicích. Vystoupí Adam Mišík, Poetika, Sebastian, Xindl X, Slza, Realita a Ben Kristoval. Při troše dobré vůle se dá stihnout úplně všechno. Dobře se najíst a ještě se dobře pobavit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát. 3/4 na 5, úplně přesně, pojďme za fotbalem. Na začátku fotbalového mistrovství světa bylo ve hře 48 zemí, i my jsme tam byli. Teď už jich ale zbývá jenom 8 nejlepších, kteří od zítřka, tedy od čtvrtka, až do neděle se hrají čtvrtfinálové zápasy. Na to bych se možná už i kouknul. Jejich vítězům se totiž otvírá cesta do bojů o medaile, jimiž příští víkend šampionát ve Spojených státech vyvrcholí. Největší šanci na vítězství na letošní mistrovství světa ve fotbale má stále Francie. Následuje Španělsko a Argentina z Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, i mě teda, který bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Podle mýho za tu atmosféru by si to určitě zasloužili. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizozemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali v souboji s největšími favority mistrovství, jim ale sázkové kanceláře oslovené příliš nevěří. Tak víte co, překvapit může každej.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Linkin Park v nové podobě, hraje jim to pořád stejně samozřejmě. Vždycky se najdou nějaký kritici, kteří řeknou, že prostě ten ženský hlas tam nemá co dělat, ale já si myslím, že jo, zní to dobře, navíc ona je fakt jako správná rockerka. Blížíme se k 17. hodině, co si budeme povídat. Já jsem tak jako si říkal pro sebe nějakou poslední informaci v této hoďce, která by něco málo řekla, moc nenaštvala a tak dále. No, napadla mě snad jenom jedna jediná věc. Víte o tom, že do Vánoc už zbývá méně než 170 dní? Aby jsme začali přemýšlet nad dárkama.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 17. hodina, vyšlo mi to úplně přesně a teď tam skočila jedna minuta na vrch.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Když se to vezme kolem a kolem, tak takovýhle letní počasí, který meteorologové předpokládají na zítra, mi by relativně vyhovovalo. Přes den polojasno až jasno, teploty na 25 stupňů. Pokud bude o víkendu větší pařák, nejsem proti. Teď ale ještě muzika, kterou budeme hrát určitě v poslední hodině před relaxádou, to znamená před hitparádou Relax Rádia. Já bych trošku zaspomínal třeba na Cher. Teď jsem ji někde viděl na nějaký reportáži nebo v nějaký reportáži, myslím si, že plastičtí chirurgové se na ní fakt vyřádili, ale na druhou stranu účel světí prostředky a vypadala docela dobře.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Tak jako s oblibou bych řekl, že tohle to by mohlo být horké želízko v ohni. Mluvím o Relaxádě, což je oficiální hitparáda Relax Rádia, kterou vysíláme dnes, v podstatě už za nějakých 52 minut. Alex Warren, Passenger. Mimochodem, lehce připomenu, já si tady mám starou hitparádu. Kruce. Slyšíte, jak to šustí ten papír? No, je to tak, ne, všechno člověk musí mít v počítači. A já přece jenom jsem takový klasik, tak některé věci mám radši na papíře. Šesté místo minulé, no tak jako to je bomba. Začínal na desíce, pak se dostal na šestku. Uvidíme, kam se dostane dnes. Takhle, já už to vím a vám to prozradím po 18. hodině.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Další návrat do 90. let, to byla Cher a Believe. Mimochodem, na tuhle tu písničku se hodně, ale opravdu hodně tancuje v kavárně hotelu Kladno, protože tam se hrajou 80. 90. česká a slovenská. Pozor, kdybyste chtěli náhodou o víkendu vyrazit, kavárna je teďka v červenci zavřená, ale to nevadí, můžete se běhnout dolů do klubu a tam se můžete dobře bavit.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Speny.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minutu po půl šesté, pojďme se podívat na dálnice. Začneme na D1, konkrétně na 196. kilometru ve směru na Prahu se stala dopravní nehoda. Dvě auta, tuším, že jo, nákladák a dodávka, takže to nebude nic malýho. Pokud jedete tím směrem, tak dávejte bacha, abyste do toho nevlítli. Na okruhu na 24. kilometru, vlastně od 24. až do 19. ve směru na D1 je kolona poměrně dlouhá, chvilkama se to rozjíždí, pak se to zase zcukne a zase to stojí. Počítejte s tím, že plus minus 4 kilometry ta kolonka má. Na D5 se ještě podíváme. Od 149.5. kilometru až do 45. kilometru, je to na trase Praha-Rozvadov, je to teda trošičku roztažený, nevím, co se tam dělo. Stala se tam dopravní nehoda, probíhá vyšetřování nehody, tak je možný, že je uzavřený celý ten úsek. Dvě osobní auta. To jsou veškeré informace, které tomu mám, zatím se mi nepodařilo zjistit nic většího, ale pracuju na tom.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: kolíčka do Jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Když jsem tuhle tu písničku o Chakery a Burny Boy slyšel poprvé, tak jsem si říkal, to je taková ideální manželská skladba. Daj, daj, co si budem povídat. Tohle to se používá v manželství asi docela dost. Takhle. Jinak za chvilinku se blížíme k 18. hodině večerní. To znamená, je středa, podíváme se na hitparádu a ještě předtím jsem chtěl zmínit, protože Daj, daj je hlavně fotbalová skladba. V současné době, nezapomeňme, se hraje ještě Wimbledon. A on má svým způsobem v červenci výročí, protože v červenci roku 1877 se uskutečnil první ročník právě Wimbledonu. A co je tam zvláštní, že do dneška tam platí takový ten přísný požadavek na bílé oblečení hráčů. Je to jeden z nejznámějších sportovních dresskodů na světě, i když už se ho snaží tak trošičku, jak se říká, v uvozovkách očurat, ale pořád ta bílá barva tam jasně vede.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Pohodová muzika, to je Lenny Kravitz. Pohodové počasí, to je zítřejší předpověď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Takovýhle informace říkám rád. Zítra nás čeká příjemný letní den, přes den polojasno až jasno a teploty neuvěřitelných 25.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Tak jsme si to jako vždycky odpočítali směrem dolů a jedeme na to. Je tady relaxáda s pořadovým číslem 1568. Teda ne, že by to mělo nějaký význam, ale je na tom vidět, že už je fakt hodně. Co se dělá na začátku každý relaxády, nesmím zapomenout ani dnes. To znamená mrknout se na to, jak to bylo minule. To znamená rekapitulace.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Třetí místo minule jsem se tady mám přišáhnul. Robin Schulz z Barbs a Better Times. Jdeme na dvojku, Demi Lovato. Love Right Jeans. Tak to je druhé místo z minula a jednička, kdo pak tam asi byl, co myslíte? Nedávno vydal nový album. Asi jsem měl říct správně, Madonna, je mi to jasný a hlavně vydala jako ona, žena. To album už mám docela dost naposlouchaný, není špatný, ale zažil jsem lepší. Teď pojďme ale trošku někam jinam, to znamená na to klasický pořadí od desítky směrem dolů, to znamená k jedničce, k tomu čtyři novinky. Ty novinky jsou tady proto, já to jen tak lehce vysvětlím, kdyby náhodou dneska někdo poslouchal poprvé. Písničky, které jsou v relaxádě, to znamená v žebříčku, do kterého hlasujete na www.radio-relax.cz, tam jsou maximálně 5 týdnů, aby se to vyloženě neoposlouchalo. No a pak právě proto máme ty čtyři novinky. Z nich vybíráte muziku, která vlastně tu desítku doplní. Tak to jen tak ve stručnosti, doufám, že to je pochopitelný. Jdeme na 10. a 9. místo, na 10. Felixian, což je takový jako velmi, jako relativně známý, skoro bych řekl, že slavný německý DJ, který se hodně proslavil remixem skladby Cheerleader, ten já i znám, ten ovládl hit parády po celém světě a docela taková zajímavost na něj je taková, že patří mezi první známý hudebníky, který otevřeně mluvili o své pansexualitě. A teď teda nedělám chytrý, přiznám se, musel jsem se podívat, co to vlastně pansexualita v tom dnešním světě sexuality je. Tak pansexualita nebo je člověk, kterého přitahují ostatní lidé bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu. To čtu, to jste asi pochopili, protože tohle bych asi dohromady nedal. Takže to je 10. místo a hned potom minule novinkový Ray Dalton, Go The Die. No tak jako i to je zpěvák, který ho znají miliony lidí, je to teda zpěvák z Ameriky, zpíval nějakou hitovku Can't Hold Us s McLemorem a díky tomu ho asi hodně znají, ale poslední dobou boduje i jako solový interpret s takovýma těma chytlavýma tanečníma skladbama. Dneska je na 9. místě, minule byl novinkovej, tak si to jdeme pustit.
2: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Deváté místo, Ray Dalton, Got the Die. Mimochodem píšou o něm, a to je docela zajímavý, že má chytlavé taneční skladby. Přiznám se, na začátku téhleté písničky jsem si říkal, no tak jako, že by mě to nějak extra chytlo, to ne, ale fakt je ten, že od půlky písničky už jsem si tady tak jako lehce podupával a asi na tom něco bude. Posloucháte Relaxádu, tedy hitparádu Relax Rádia, má pořadové číslo 1568, jako vždycky 10 skladeb, ty vám tak jako lehce odprezentuju a plus k tomu přidám 4 novinky. A ovšem můžete rozhodnout na www.radio-relax.cz, kde vlastně hlasujete a tím pádem posouváte skladby buď nahoru, anebo taky dolů, anebo taky dolů. Tak, jedeme dál, protože před námi je první novinka, ta je česká, kapela Street, a teď jsem si nebyl úplně jistý, jestli se jmenuje Street 69, tak se píše, anebo Street 69. Každopádně je to česká kapela, která kombinuje takový ten moderní popík s energickými rytmy, a co je docela dobrý, já jsem viděl jejich koncert, tak tam si zakládá na kontaktu s publikem hodně. A musím teda uznat, že i taková ta pořádná dávka dobrý nálady tam 100% byla. Takže to je první novinka dnešního vydání a hned potom nás čeká nizozemský DJ a taky producent, hodně úspěšný Martin Garrix. Jako co já vím, co jsem na něm kdysi čet, tak on se do té muziky nějakým způsobem dostal už někde v 17 letech. Tenkrát udělal megahit Animals, jo. Patří mezi hvězdy elektronické hudby, ale přesto všechno je to docela slušný experimentátor a když je ve studiu, tak nejradši experimentuje s novými zvuky. Jako pravda je taková, že jistota je jistota, ale pokud se nebudeme posouvat dál, tak v Relaxádě nebudeme mít za chvíli co hrát, jo. Tak jedem. Novinka a potom Martin Garrix a společně s ním dneska Ed Sheeran, Repeat It.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na...

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, a ty nás posunul tak jako lehce dál v dnešní relaxádě k další novince, k té druhé, budou tady ještě, tuším, že dvě další, celkem jsou čtyři, a tam je partička okolo Davida Getty, je tam třeba Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion a tak dále a tak dále. Je to muzika k fotbalovému mistrovství světa, co si budeme povídat, jako na tom se neříkám, že chce každý přiživit, to ne, ale tak jako proč toho nevyužít, co si budeme povídat. Tak to je novinka číslo dvě a hned potom nás čeká Jubel, což je švédské duo, který se kdysi dávno proslavilo hitem Dancing in the Moonlight. Jako tý známý klasice dali tak jako trošičku novej život. Jejich písně ty pravidelně míří na letní playlisty a vlastně i takový taneční parkety. Takže Ocean House, to je vlastně novinka, která už nějakým způsobem se prodírá naší hitparádou. Novinka byla minule, dneska už je sedmá, ale ještě pořád to není ten vrchol. Ještě se jedna novinka z minula dostala vejš. Uvidíte, která už za chvíli.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Ocean House a návštěva Švédska. Ještě tam chvilinku zůstaneme, protože jsme na 6. a 5. místě, který máme před sebou v dnešní relaxádě. A nezapomeňte hlasovat potom, jo? To je dost důležitý. www.radio-relax.cz, protože když nebudete mít čas na to, abyste mohli hlasovat a nebudete hlasovat, tak to nebude z čeho počítat a to bychom pak museli nafixovat a to si ani nedokážu představit. Tak, pojďme na to, přátelé. 6. a 5. místo na 6. Jak už jsem říkal, ve Švédsku ještě chvilinku zůstaneme, je zpěvačka Loreen. Možná si na ní vzpomenete, je to jedna z mála interpretů, který dokázali vyhrát 2x Eurovision Song Contest. Takhle, jo, jako dejme tomu, já si myslím, že to zase takový umění úplně není, protože když máte jako silnou muziku a porota vás má ráda, tak jako dá se to, věřte mi, že jo. Jinak její vystoupení jsou známý silnou atmosférou, výraznou choreografií a velmi emotivním projevem. Já jsem to viděl jenom jednou, jo, nějaký emoce tam určitě budou. No a pak popojedeme dál na 5. místo, kde je Mikael, což je projekt. Je za ním zpěvák Michael Foret, toho možná znáte nebo vzpomenete si na něj z pěvecké soutěže. Myslím, že Česko hledá superstar, nebo tak nějak to bylo, nebo to byla jenom superstar, já nevím. Ono přece jenom, že to víc než dost. A to je 5. místo. Co si budeme povídat, on sází na moderní pop a osobní texty, ale protože je docela důležitý, aby tam zatím ještě něco měl, věnuje se tvorbě na sociálních sítích, kde jako hodně nechává nahlídnout, jak se říká lidově, do své kuchyňky.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Tak co říkáte na tuhle muziku? Projekt Michael, tedy Michael Foret, písnička, která se jmenuje Spolu. Nezní to vůbec špatně? I pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já se tady dívám, je tady první týden a je to vlastně nejvyšší novinka, která se vyšplhala z minulých novinek, jo? To znamená až na 5. místo. Neuvěřitelný. Uvidíme, jestli se dostane do první trojky, ale jako jak je, má takový raketový nástup, tak tam bude co nevidět. Jedeme dál, protože před námi je třetí novinka v dnešní relaxádě, Slávek Fam a Poli Garant a písnička, která se jmenuje Chci si být jistý. Tak to jsem zvědavej, uvidíme, jestli jsou si pánové jistý, jestli postoupí anebo nepostoupí. Každopádně je to třetí novinka v dnešní relaxádě a hned k tomu přidáme, tuším, že čtvrté místo, už jsme těsně pod stupní vítězů a tam je Eva Farná, to jako co si budeme povídat. O Evě Farné bychom si tady mohli povídat dalších 10 minut. Má za sebou 3 koncerty, já bych tak jako typoval, že teď si dá tak jako lehce odpočinkový prázdniny, možná jsem tam nějaký koncertík, ale nebude to přehánět. Každopádně neříkej, co má se stát, je věc, která je tady třetí týden a minule z desítky dojela až na dnešní čtyřku. To jako k tomu není co dodat, jdeme na to.
1: Novinka relaxády.

Červen patřil Evě Farný, svým způsobem jí patří i hitparáda Rádia Relax, to znamená čtvrté místo, aktuálně z desátého, je tady třetí týden a myslím si, že se na tu první trojku určitě dostane co nevidět. Neříkej, co má se stát, já bych jako eventuálně řekl, chce to ještě další postup. Každopádně po těch třech velkých koncertech si myslím, že si dá teďka pohov, už jsme se tady o tom bavili. Pojďme dál, protože před námi je další novinka, za to je brazilský DJ a spolu s ním Jennifer Lopez. Brazilský DJ, když řeknu, tak je to jasný, že to je Alok. Skladba se jmenuje Everything's Fine a asi bych to řekl takhle. Jennifer Lopez, už ono se to už neříká, jako to ten věk, jo, ale Jennifer Lopez už minimálně dvě desetiletí dokazuje, že zvládá stejně úspěšně hudbu, film, určitě si vzpomenete na její nějaký filmový role, a hlavně tanec. To, když ji pak někde vidíte, jak se hýbe, tak to je rachot. Jinak brazilský DJ Alok, já teda pravda, že poslední informaci, kterou jsem o něm čet, že stále se potácí v tom žebříčku DJů v té první pětce, na jedničce ještě nikdy nebyl, ale já bych mu to přál, protože o něm je slyšet docela dost. Takže to je další novinka, jestli se nepletu, v pořadí třetí, ne, to už je čtvrtá, dneska se v tom trošku ztrácím. A hned potom půjdeme na třetí místo, tam je David Guetta společně s dalším projektem a se skladbou Run Run River. Tak uvidíme, kam se dostanou, protože když se tak dívám na to, jak si vedli minule... Jo, jsou tady třetí týden, minule byli osmý, to byl hodně velký postup. A teďka jsou třetí, tak jdeme na to. Novinka. Novinka.

0: Takhle nějak to vypadá, když to dají dva DJové dohromady a zároveň i producenti David Guetta společně s Alokem. Taková muzika, která mě připadá jako hodně pochodová. Run, run, river. Každopádně, když se podívám do žebříčku, tak je na třetím místě. Minule z osmého je tady třetí týden. Jako já si osobně myslím, že příští týden to bude fakt velký boj. To jsem vám totiž ještě neříkal. Ono minulý týden byly čtyři skladby, které vypadly po pěti týdnech. To znamená, pro všechny novinky se vlastně uvolnilo místo, ale dneska, když se na to dívám, tak pět kol tady nebyla ani jedna písnička, to znamená, bude záviset jenom a jenom na vašich hlasech, které budete dávat na www.radio-relax.cz, protože, jak říkám, úspěšnější a ten, kdo bude mít víc fanoušků, tak ten vyhrává, dostane se do té základní desítky a pojede dál. Tohle je tedy trojka, tedy třetí místo dneska, minule osmý, David Guetta, Alok a Run, Run, River, pochodovka. Teď jdeme dál, protože před námi je dvojka. Alex Warren, zpěvák, o kterém jsme, no, to si budeme povídat, už párkrát mluvili, je to z Ameriky. Nejprve to zkoušel na sociálních sítích, tam jako docela dost prorazil a dnes už dobývá klasický hitparády vlastníma písničkama, všechno to vyplývá nebo vychází z osobních životních zkušeností a důležitý je, že si rychle získal miliony posluchačů. U nás teda nevím, jestli miliony, každopádně necháme se překvapit, jak mu to půjde příště. Alex Warren, Passenger, aktuálně druhé místo, třetí týden. Já myslím, že má docela slušně našlápnuto.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio.
2: Druhé místo.

0: Musím teda uznat, že dneska jsme to zmákli relativně časově slušně. Je za námi druhé místo Alex Warren a Passenger a necháme se překvapit, protože ještě pořád má Alex Warren šanci dostat se na ten vrchol, na to první místo, kde dneska je, ale to se dozvíte za chvilinku, protože předtím musíme zrekapitulovat kompletně celou muziku, kterou jsme v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1568, pouštěli, protože co si budeme povídat, že jo? Důležitý je vědět a znát. Potom je dobrý taky připomenout naše stránky www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o osudu každé hitparády, tam se hlasuje, tam se tvoří to konečné pořadí, takže víc už vám k tomu říct nemůžu. Jedeme dál, protože před námi je rekapitulace novinek.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Chci vrací hýtat a koukat na život z větší výšky.
0: Život z větší výšky a Street 69, tak jsem se dozvěděl. Jsou to velký kámoši, Rybiček 48, takže možná právě proto ten název. Každopádně hlasovat pro ně můžete a doufujeme, že nějaký hlásky dostanou. Je to taková příjemná muzika. No prostě je to příjemná muzika. David Guetta celkem dost ovládá hitparádu v několika sdruženích, tohle je to první, tady je třeba Andrea Bocelli, je to vlastně sound, FIFA sound se to jmenuje, takže má to něco společného s fotbalem, uvidíme, jak to bude mít dlouhé trvání, každopádně dneska jako novinka číslo 2. Slávek Fam a Polygarant. Polygarant toho znám, to první jméno je pro mě trošičku neznámý, tak uvidíme, jak si povede v dalších relaxádách. Každopádně dneska to byla třetí novinka, ta poslední, čtvrtá, to je dvojka, která je, máme to celkem jasný úspěch. Alok a Jennifer Lopez. Řekl bych to asi takhle, mají to rozdělený na půl. Alok dělá výbornou muziku, je to skvělý remixer a hlavně i producent a tak dále. A jako Jennifer Lopez dobře vypadá, to je prostě nebezpečná kombinace, tak jsem docela zvědavý, jak si povedou už v příští relaxádě. To uslyšíme na vlastní uši.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Felix Jan a Omar Rudberg, to je desáté místo té dnešní hitparády s pořadovým číslem 1568. I pro tuhletu skladbu můžete hlasovat, nebo spíš musíte, na www.radio-relax.cz. Skladba s názvem Siren, jako jo, tady první týden, uvidíme, jak si povede dál. To je na devíce. Je to tam, taneční chytlavá melodie, Ray Dalton, taktéž novinka z minulého kola, dneska deváté místo, jedeme na osmičku. Za touhle melodií je znát určitě nějaký hitmaker, takže se ani nedivím, že tam je Martin Garrix a společně s ním, aby to jako povýšil ten úspěch na druhou, společně s ním Ed Sheeran a skladba s názvem Repeat It. Taktéž můžete hlasovat a taktéž můžete posunout třeba na sedmičku, tam je aktuálně Jubel. Ocean House, tahle ta švédská dvojka si bude docela dobře. První týden, sedmé místo, novinka, jako moc nechybělo a byla to jako lepší novinka, nebo nejlepší novinka, ale bohužel. Teď jedeme dál, protože na... Ať jsem se ztratil. Jo, na šestém místě. Na šestém místě je minule sedmá Loreen, Set Me Free. Co si budeme povídat, to je zkušená harcovnice nejenom u nás v hitparádě, ale vůbec tak jako celkově i v pěveckých soutěžích. Dost se jí daří, protože už dvakrát vyhrála Eurovision Song, že jo. Tak, na pětce novinka z minula, která se dostala vlastně nejvýš. Mikael.

Na čtvrtém místě Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Musím teda uznat, že tahle ta skladba mi čím dál tím víc leze, jak se říká lidově, pod kůži. Je fakt dobrá.

Na trojce David Guetta a jeho parta číslo dvě, teda tam je hlavně Alok, což je v podstatě další DJ, který je v dnešní hitparádě zastoupen ve vícekrát, Run on River.

0: Tak a je to tady, přátelé. Vrhneme se na první místo. Kdo pak tam asi může být? Kdo pak tady dneska ještě nebyl a kdo byl minule mimořádně úspěšný? Zpěvačka Hilary Duff, je to tak. Ona se sice proslavila jako herečka v seriálu Lizzie McGuireová, ale úspěchy slaví i jako zpěvačka. Zajímavostí je, že i po letech v showbiznesu napsala i několik knih a co je docela důležitý, myslím si, že by to měli dělat asi všichni, kteří se pohybují v tomhletom ranečku, věnuje se, a to fakt hodně, charitativním projektům. A možná, že právě to jí vyneslo první místo v dnešní hitparádě, tak si pojďme poslechnout, protože to už je dneska fakt, ale opravdu úplně všechno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Je tady přesně 19. hodina, stihli jsme to na chlup.
0: Relax Radio.
1: A v podstatě už se můžeme těšit na zítra, protože by mělo být alespoň podle meteorologů polojasno až jasno a teploty vyšplhají na krásných 25 stupňů Celsia. No, aby toho Eda Sheerana nebylo málo, tak si ho dáme ještě jednou v té hodince mezi 19. a 20. tentokrát hitovku Celestio. Tak přeju hezký večer a těším se zítra.
0: Relax Radio. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Mami, co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Relax

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: hity 90. let.
1: Can't touch this. Can't touch this.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. července. Tento den roku 1834 se narodil český básník a novinář Jan Neruda. V roce 1943 přišel na svět další Čech, tentokrát František Ringo, zpěvák a textař. V roce 1946 spatřil světlo světa ve Skotsku Bon Scott, zpěvák AC/DC. Zemřel v roce 1980. To pro změnu ve Filadelfii se narodila zpěvačka Debbie Sledge z formace Sister Sledge. Z dalších oslavenců musíme zmínit Jima Kerra, to je zpěvák Simple Minds, přišel na svět 9. července 1959 v Glasgow. Narozeniny má dnes ještě například Mark Almond ze Soft Cell, někdejší manželka Kurta Cobaina, zpěvačka Courtney Love nebo herec Tom Hanks. Tento den roku 1877 začal vůbec první tenisový turnaj ve Wimbledonu na trávě All England Clubu. Téměř po 100 letech, konkrétně v roce 1972, vyjel Paul McCartney se svojí novou kapelou na vůbec první turné. Dějištěm byla Francie. To Michael Jackson shodou okolností také přesně tenhle den začal svoji koncertní šňůru. Ta jeho ovšem byla už 36. Relax Radio.

0: Relax Radio
1: 92,3
0: Kladno,
1: 97,4
0: Rakovník,
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou,
1: 97,5
0: Beroun,
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: Relax.
0: Relax Radio.